0: Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádiu. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let.
1: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Signál Rádio hraje 80. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Signál Rádio. Signál Rádio. Signál Rádio. Hraje osmdesátky.
1: Signál Rádio poslouchám na Brněnsku od jeho založení. Jsem ráda, že se změnila skladba hudby blíž k 80. letům, což jsou mé vzpomínky.
2: Baví mě 80. léta, baví mě ta muzika kolem, baví mě vtipný a inteligentní humor moderátorů. Žele, doporučuju.
0: Signál Rádio. Signál Rádio. To nejlepší z osmdesátek.
3: Co takhle strávit sobotu venku s celou rodinou? Přijďte na Den přírody v Počátkách. Naučná stezka 4 km s desítkami stanovišť, program pro děti i dospělé. Minizoo, sokolníci, parkourová show. A k tomu zahrají Jakub Děkan, Mac Revival a počátecká dechovka. Už 16. května od 10 hodin. Více na www.počátky.cz.
4: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Rozhovory na Signál Rádiu, to jsou inspirativní hosté, zvídavé otázky, aktuální i nadčasová témata, z brusu nové informace i zajímavosti, které se nikde jinde nedozvíte. Rozhovory vysíláme každou středu dopoledne a reprízujeme každou neděli v podvečer. Nenechte si ujít zajímavé povídání s našimi hosty. Záznamy pak hledejte na našem webu www.signalradio.cz. Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: 3,5 minuty před 8 ranní, takhle při neděli ledíte Signál Rádio, já vám přeji pohodové a ničím nerušené ráno. No a po 8 tady pro vás mám další dávku skvělých 80. No a o ty se nám tentokrát postarají Wham, Albano nebo taky sestava Erasure, ale předtím dnešní první zprávy a taky pár novinek z našich silnic a taky dálnic.
1: Signál Rádio, doprava.
0: V Praze v ulici k Barandovu se stala nehoda 3 osobáků, no a kvůli tomu je tady neprůjezdný aktuálně levý jízdní pruh, takže s tím počítejte. A D1 hlásí na 207. kilometru směrem do Prahy srážku osobního auta se zvěří, tak na to myslete. Já vám přeji šťastnou cestu a dávejte na sebe pozor, ať jedete kamkoliv.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké nedělní ráno, posloucháte Signál Rádio a teď také zprávy a začínáme je počasím. V příštím týdnu se v Česku poměrně výrazně ochladí. V pondělí na většině území zaprší a vyloučené nejsou ani bouřky. V úterý pak na horách napadne dokonce poprašek sněhu. Ve středu bude nejchladněji, objeví se i ranní mrazíky. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Dnešní dopoledne přinese další partii Terezie Tománkové. Co přinesou rozpočtové změny chystané vládou? Prosperitu podle koalice anebo astronomické dluhy podle opozice? Široké politické diskuze se dnes zúčastní Patrik Nacher z Hnutí ANO, Radim Fiala z SPD, Olga Richtrová z Pirátů a Karel Haas z ODS. Druhá část pak nabídne rozhovor s bývalou hlavou státu Václavem Klausem. Hovořit se bude nejen o rétorice motoristů. Na Primě a CNN Prima News se začíná dnes v 11 hodin dopoledne. Ruský vládce Vladimír Putin podle agentury TASS řekl, že se konflikt na Ukrajině chýlí ke konci. Potvrdil také převzetí vzkazu od ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, který mu v Moskvě předal slovenský premiér Robert Fico.
0: Co se děje v regionu?
1: Projekt obnovy lanové dráhy na Pražský Petřín probíhá podle harmonogramu. Aktuálně jsou nové vozy už na kolejích a probíhají první servisní a ověřovací jízdy, při kterých se nastavuje celý jejich systém. Samotné zkušební jízdy zatím bez cestujících a bez zátěže se plánují na druhou polovinu května. Trénovat bude také všech 11 operátorů lanovky. Ti musí najezdit každý 240 hodin.
0: Sport.
1: Mistr světa MotoGP Marc Marquez ve sprintu v Le Mans upadl a zlomil si nohu. Španělský motocyklový závodník tak přijde o dnešní hlavní závod i velkou cenu Katalánska. A druhou etapu Gira d'Italia, kterou poznamenal hromadný pád, ovládl poprvé uruguajský cyklista Tomas Silva. Jan Hirt dojel 16.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešní den nám nabídne polojasnou až skoro jasnou oblohu. Ojediněle se při zvětšené oblačnosti mohou vyskytnout přehánky. Odpoledne bude ale oblačnost přibývat. Vítr dnes zafouká od jihovýchodu rychlostí do 6 metrů za sekundu a teploty naměříme dnes o něco vyšší než včera. Mezi 20 a 25 stupni Celsia. Tolik ranní zprávy. Posloucháte Signál.
0: Signál Rádio.
2: Signál Rádio. Vstáváte se Signálem, je lehce po 8 raní a s vámi je Dominik Port a bude s vámi až do půl jedné odpolední. Dneska máme 10.5., to znamená, že dnes je den matek, takže všem maminkám přejeme jen a jen to nejlepší. No a přát budeme už za pár chvil i všem dalším, kteří dnes slaví svátek a že jich není vůbec málo. Ale předtím Erasure a jejich Stop tady na Signál Rádiu.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Dobem nám to krásně rozproudilo tady u nás na Signál Rádiu, 11 minut po 8 raní. No a pojďme se podívat do kalendáře. Dneska máme 10.5., to znamená, že je den matek, ale také má svátek Blažena, což je jméno, které je latinského původu a jeho význam je blažená, šťastná a také ta, která přináší radost. No a Blažen je u nás cca 9614, takže jestli máte nějakou okolo sebe, což si myslím, že je poměrně hodně pravděpodobný, tak určitě jí popřejte, udělají to obrovskou radost, bez pochyby. No a podíváme se i na narozeniny mezi známými osobnostmi. Dneska slaví například písničkář a hudebník Ivan Hlas a také třeba herečka Vlasta Žehrová, kterou mimochodem můžete znát třeba z četnických humoresek. Takže přejeme taky jen to nejlepší. No a teď pojďme si dát třeba Texas a nebo teď už trošku New Age v podání Eni a její hit Only If.

0: Lehce před 9:30 ladíte signál rádio, no a pojďme se podívat, jak je aktuálně venku. V podstatě všude po naší republice je aktuálně krásná, slunečná, až bych řekl azurová obloha, takže jestli máte možnost, vyražte na nějakou ranní procházku nebo si zaběhat, tady to je absolutně ideální moment. No a jak je to s teplotami? V Praze teď naměříme kolem 10 stupňů, v Brně je to 12, no a v Mladé Boleslavi ku příkladu zatím jen 6, tak uvidíme, jak se nám to bude postupně v průběhu rána posouvat. No a teď už pojďme na Spaňu a později také na Maria McKee.
1: Dopravní servis Signál Rádia. To jsou nehody, uzavírky nebo komplikace na silnicích. Informujeme vás každou hodinu, abyste bez problémů dorazili do cíle své cesty. Poslouchejte Signál Rádio a ujíždějte s námi na osmdesátkách.
2: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Smoky na Signál Rádiu 7 minut před 8:45. No a jestli milujete nejenom naši osmdesátkovou hudbu, ale třeba taky rádi čtete, konkrétně Dana Browna, což je jeden z nejvěhlasnějších spisovatelů současnosti. A máte rádi jeho novinku Tajemství všech tajemství, stejně jako třeba já. Tak vyražte na jednu trasu prohlídkovou po Praze, která je právě věnovaná místům, které figurují v tomto příběhu. Takže se dostanete na místa, které vlastně prošetřoval a objevoval profesor Robert Langdon. Já doporučuji jednu ze tří tras, a tu Golem a tajemství židovského města. Takže tím pádem, jak už název sám napovídá, tak navštívíte starý židovský hřbitov a třeba taky Karlův most. Každopádně kapacita procházky je pro 20 osob, ale můžete mít i privátní variantu, a to si myslím, že může být třeba krásný dárek pro někoho k narozeninám právě. No a termíny, ty jsou teď aktuálně, nejbližší je dnes, takže pokud budete mít čas, tak dnes od 10. dopolední můžete vyrazit na tuto prohlídku, anebo potom 24. května od 11. Takže určitě vyražte, bude to krásný, a do konce hodiny tady pro vás mám ještě Ultravox anebo Elány.

0: Sestava ABBA 2 minuty před 9 raní na Signál Rádiu. Já vám přeji krásné vstávání a dobrou chuť, pokud právě snídáte. No a po celé tady mám pro vás další osmdesátky a o ty se nám postarají Tina Turner, Roy Orbison nebo královna popu stále úřadující Madonna. Předtím ale další zprávy a taky aktuální info z dopravy.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Na 181. kilometru dálnice D1 směrem do Brna probíhá údržba vozovky, takže tu počítejte s malým zpomalením. No a na Bělohorské v Brně před chvílí srazil autobus chodce. Probíhá tady vyšetřování a tak tu projíždějte opatrně. Přeji vám pohodovou jízdu a dávejte na sebe za volantem a na vozovce opravdu velký pozor.

0: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonboniéru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Signál Rádio, zprávy.
2: Příjemnou neděli posloucháte Signál Rádio, opět po hodině plné 80. Pojďme na zprávy. V Česku se dnes slaví Den matek. Podle amerického vzoru připadá vždy na druhou květnovou neděli. Předseda představenstva fotbalové Slávie Jaroslav Tvrdík označil předčasné ukončení pražského ligového derby se Spartou za nejhorší situaci, jakou ve vršovickém klubu zažil. Na tiskové konferenci řekl, že respektuje rozhodnutí letenského rivala nedohrát zápas poté, co byl v 7. minutě nastavení kvůli vběhnutí domácích fanoušků na trávník a napadení dvou hráčů soupeře přerušen. Slavia by se podle něj na Spartě zachovala stejně. Tvrdík je připravený, že zápas bude kontumován ve prospěch Sparty. V boji o titul to označil za extrémní komplikaci.
3: Dokážu pochopit fanoušky, že měli pocit, že za pár minut je konec úspěšného zápasu, úspěšné sezóny a budou slavit mistrovský titul. Ale nemůžu k tomu hledat žádnou toleranci a žádné pochopení. Je to pro nás těžká situace a nebudeme hledat vinu nikde jinde než u nás, u sebe.
2: Připomeňme, že v době přerušení zbývalo k dohrání zápasu druhého kola nadstavbové skupiny o titul pouze několik minut. Domácí Slavia v utkání vedla 3-2 a pokud by vítězství udržela, s předstihem by obhájila titul. Nedohraným duelem se dnes zabývá disciplinární komise Ligové fotbalové asociace. Výletní loď, kterou zasáhla nákaza hantavirem, dorazila k přístavu na Kanárských ostrovech. Doprovází ji plavidlo španělské civilní gardy. Polohu lodi potvrzují také data jednoho ze serverů, které monitorují námořní dopravu. Poté, co budou z lodi evakuováni cestující a část posádky, bude plavidlo pokračovat v cestě do Nizozemska.
1: Co se děje v regionu?
2: Rekonstrukce pražského Masarykova nádraží vstupuje do další fáze modernizací kolejišť a nástupišť v další části stanice. Vlaky od Kladna a Kralup nad Vltavou od června do závěru roku tak budou končit na novém nádraží v Bubnech. Spojů od Libně a Vysočan se omezení nedotknou. Přestavba jednoho z nejvýznamnějších pražských nádraží by měla končit na konci příštího roku.
1: Sport.
2: Jakub Menčík prohrál na antukovém turnaji v Římě ve druhém kole s Australanem Alexejem Popirinem 3-6, 6-2 a 4-6. Český tenista si v nočním zápase v úvodním setu poranil pravý kotník a vyžádal si ošetření. Menčík, který měl co by 26. nasazený v prvním kole volno, prohrál s Australanem poprvé v kariéře.
1: Signál Rádio, počasí.
2: Nedělní den bude ve znamení polojasné až skoro jasné oblohy, ojediněle se při zvětšené oblačnosti mohou vyskytnout přehánky, odpoledne bude oblačnost i přibývat. Vítr dnes zafouká jihovýchodní rychlostí do 6 metrů za sekundu a teploty naměříme od 20 do 25 stupňů Celsia. Tolik další zprávy. Posloucháte Signál a teď také 80. Hezký poslech přeje Honza Navrátil.
1: Signál Rádio.
4: Devátá ranní odbyla a vy jste se Signálem ve společnosti těch nejlepších osmdesátek. Zdraví vás opět Dominik Port, no a za pár okamžiků tu budeme mít něco pro vás, kteří milujete dostihy, takže doufám, že vás je dostatečně dost. No a dnes startuje velká jarní cena a už za chvíli zjistíme, na co všechno se v rámci ní můžeme těšit. Předtím ale Madonna nebo Roy Orbison.
1: Signál Rádio, to nejlepší z osmdesátých let.

0: Za námi je Tina Turner, to nejlepší z hudby 80. let si vychutnáváte neustále tady u nás na Signálu a teď už míříme do pražské Chuchle. Dneska je tu totiž na programu Velká jarní cena, která odstartuje novou sezónu a to v opravdu velkém stylu. Máte se na to těšit, no a víc nám teď poví moje kolegyně Lucka Sinková.
1: Na dostihovém závodišti ve Velké Chuchli bude dnes opravdu živo. Na programu je totiž už 105. ročník Velké jarní ceny, tedy první díl slavné klasické trojkoruny. A kromě hlavního dostihu se můžete těšit i na memoriál Otakara Frankenbergera a celkem 8 závodů během odpoledne. A k dusotu koní a adrenalinu máte k dispozici i zázemí, to znamená restauraci, stánky nebo zábavný program, takže klidně můžete dorazit s celou rodinou. Jenom připomínám, jestli chcete zažít pravou dostihovou atmosféru, tak tohle je jedna ze největších akcí jara, tady v Chuchli.
0: Lucko, moc děkujeme, no a teď už jsou tady u nás na Signálu na programu Dekonos a později Sandra.

0: Freddie Mercury, minutu a půl před 9:30, máme venku naprosto nádherně, koukám se z našeho okna studiového, no a musím říct, že teda žádné přehánky na obzoru absolutně nejsou a navíc teploty se nám postupně derou nahoru, což je skvělý. V Praze máme aktuálně 12 stupňů, v Brně 14, no a v Hradci Králové ku příkladu 12, takže si užívejte prosluněné stále ještě právě ještě dopoledne, nebo ještě vlastně ráno dokonce. A já vám k tomu pustím třeba Fiction Factory, a nebo Share, jsme Signál Radio.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Radio. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají? Nenechte se zmást. Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků. A právě ty vám každé všední ráno přinášíme. Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádiu. Zasloužíte si začít den něčím příjemným.
2: Řekněte mamince, jak moc je máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.
3: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Merci Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Ricky Epovery s písní Mamma Mia, Mamma Maria nám přinesl takové ty italské rytmy k nám na Signál Radio. No a protože venku máme tak nádherně, tak pojďme si říct, kam byste třeba dneska mohli vyrazit na kolo. Takže mám pro vás ty nejkrásnější cyklostezky u nás. Tou první je cyklostezka v Praha Karlštejn. Ta je velmi oblíbená, vede podél Berounky z Prahy až ke hradu Karlštejn a je vhodná pro takové to vyloženě rekreační ježdění, takže žádné zběsilé jízdy. Další varianta je cyklostezka, která startuje u přístaviště Brněnské přehrady a končí v centru Veverské Býtyšky. To je taková zase taková malebná stezka v okolí Brna, vedoucí kolem Brněnské přehrady. No a v polovině trasy se otevírá navíc krásný výhled na hrad Veveří. No a poslední mojí takovou variantou nebo typem je Moravská vinařská stezka Mikulovská. A ta je naprosto úchvatná, protože vede mezi Vinicemi, historickými městy, jako je Mikulov nebo Lednice, a je ideální na takový ten pohodový výlet, který klidně třeba můžete zakončit nějakou tou degustací vína. A navíc takhle při neděli je krásně, takže proč ne? Takže se rozmyslete, no a než se rozhodnete, tak vám tady pustím třeba Dalibora Jandu a nebo Depeche Mode.

0: Romantické až dojemně naladěný Bryan Adams 3,5 minuty před 10. dopolední na Signál rádiu. No a hned poté naší 10. vám tady pustím další 80. v podání Spandau Ballet, Suzy Quatro nebo taky Michaela Jacksona, ale předtím další zprávy a taky pár novinek z dopravy.
1: Signál rádio, doprava.
0: Opatrní buďte aktuálně na 37. kilometru dálnice D1 směrem do Prahy. Stojí tady porouchaný osobák a na D1 zůstáváme a tentokrát mezi 181. a 189. kilometrem směrem do Brna. Probíhají tady údržby na vozovce, takže se tu připravte na menší zpomalení. To je pro tuhle chvíli z dopravy naprosto všechno a já vám přeji šťastnou cestu, ať jedete kamkoliv.
1: Když slyšíš tohle,

0: Signál Radio, to nejlepší z 80. let.
1: Řekněte mamince, jak moc ji máte rádi, většinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.
2: Co takhle strávit sobotu venku s celou rodinou? Přijďte na Den přírody v Počátkách. Naučná stezka 4 km s desítkami stanovišť, program pro děti i dospělé. Mini zoo, sokolníci, parkourová show. A k tomu zahrají Jakub Děkan, Mackie Revival a počátecká dechovka. Už 16. května od 10 hodin. Více na www.počátky.cz.
3: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Signál Radio, zprávy.
4: Hezkou neděli posloucháte Signál Radio, připravené jsou zprávy. Čistý zisk společnosti ČEZ by v prvním čtvrtletí měl podle očekávání analytiků oproti loňsku mírně vzrůst. Činit by mohl 13 až 14 miliard korun. Hospodaření skupiny totiž už nezatěžuje windfall tax. České radiokomunikace a Český rozhlas se spojili. Společně budou testovat systém varování obyvatelstva v digitální síti DAB+. Cestující v pražském metru musí i dnes počítat s další dopravní komplikací. Prodloužení víkend je totiž ve znamení omezení provozu na lince C. Vlaky tu mezi stanicemi Kobylisy a Pražského povstání nejezdí v obou směrech až do dnešní noci. V úseku Ládví Kobylisy není provoz zcela zastavený, soupravy tu jezdí kyvadlově po jedné koleji. Ruský prezident Vladimír Putin včera řekl, že se válka na Ukrajině chýlí ke konci. Na otázku novinářů, zda je ochoten vést rozhovory s evropskými zeměmi, uvedl, že preferovanou postavou je pro něj bývalý německý kancléř Gerhard Schröder.
0: Co se děje v regionu?
4: Dětská hřiště na území městské části Praha 5 projdou kontrolou. Radnice tak reaguje na nedávné poranění 8letého chlapce, který si po jediné jízdě na skluzavce na hřiště Okrouhlík na Klamovce zlomil dva obratle. Skluzavka, na kterou si stěžují také další rodiče, je až do vyšetření nehody uzavřena. A všechna hřiště projdou odbornou kontrolou.
0: Sport.
4: A ve sportu míříme za fotbalem. Fotbalisté Plzně ve druhém kole prvoligové nadstavby ve skupině u titul porazili Liberec 2-0. Západočeši v nejvyšší soutěži po třetí za sebou zvítězili a výrazně se tak přiblížili konečnému třetímu místu v tabulce. Pokračuje trenér Viktorie Martin Hyský.
5: Chtěl bych pochválit tým za předvedený výkon. Samozřejmě si to vážíme. Tři zápasy v řadě vyhrát je důležitý, dostalo nás to teď do pozice, kde jsme chtěli být. A dneska ten výkon samozřejmě byl z mýho pohledu dominantní, byli jsme lepší mužstvo. Myslím si, že jsme zaslouženě ten zápas vyhráli a je potřeba týmu poděkovat za ten předvedený výkon i za výsledek, který jsme dosáhli.
4: Doplňme, že Plzeň potvrdila, že se jí na Liberec daří. V posledních pěti vzájemných ligových zápasech bodovala a po druhé za sebou Slovan porazila o dvě branky.
0: Signál Radio, počasí.
4: Neděle je s polojasnou až skoro jasnou oblohou, ojediněle se při zvětšené oblačnosti mohou vyskytnout přehánky, odpoledne bude ale oblačnost přibývat. Vítr zafouká jihovýchodní rychlostí do 6 metrů za sekundu a nejvyšší denní teploty dnes vystoupají na hodnoty mezi 20 a 25 stupni Celsia. Tolik další dopolední zprávy. Posloucháte Signál Radio a teď další hodinu plnou 80.
0: Signál Radio.
6: Dopoledne na Signálu je na svém začátku a ty největší osmdesátkové hity pro vás stále vybírá Dominik Port. No a za chvíli tady u nás ve studiu nebudu sám, dorazí za mnou i můj kolega Martin Čípa, se kterým si tak trochu posvítíme na sociální sítě našich hvězd 80. let. Tak se na to připravte, ale teď už vám posílám Michaela Jacksona.
0: Signál Radio, to nejlepší z 80. let.

0: Pandu Ballet a jejich největší hit True. Druhou květnovou neděli si stále užíváte se Signálem a já už naproti sobě vítám mého kolegu Martina Čípu, který má pro nás připravený další díl svého pořadu Hvězdy na síti. No a to znamená, že pozjišťujeme, co na své Instagramy nebo Facebooky nasdílili naše 80kové hvězdy. No tak Martine, je to tvoje.
1: Hvězdy na síti. Hvězdy na síti.
2: Legenda jménem Michael Jackson opět ožívá i na sociálních sítích. Přes nepříznivé kritiky má film Michael nakročeno k tomu stát se dle očekávání kasovním trhákem. Na oficiálním Instagramu krále popu se také objevil příspěvek, který láká na soundtrack. Ten obsahuje 13 kultovních skladeb, které ve snímku zazněly. Od dob Jackson 5 až po Thriller. Madonna se chlubí úspěchem singlu Bring Your Love, který naspívala spolu s mladou zpěvačkou a herečkou Sabrinou Carpenter. Ta je idolem náctiletých a Madonna si tak otevírá dveře i k té nejmladší generaci. Společný hit je číslem jedna mezi nejstahovanějšími songy z platformy iTunes a to hned ve 48 zemích. Celé nové album vyjde 3. července a podle nepotvrzených uniklých informací má obsahovat i duet s Kylie Minogue. ABBA pak slaví celkem 4 miliony návštěvníků na své show Voyage. Ta probíhá už 4 roky ve speciálně postavené ABBA aréně v londýnském olympijském parku. Celý koncert je virtuální a skupinu na něm zastupují takzvaní avataři, kteří mají podobu ABBY v roce 1980. ABBA poděkovala všem fanouškům z celého světa, kteří se na show přijeli podívat. Pokud byste se k něm chtěli přidat, šanci máte do listopadu. Sociální sítě obletělo také video, ve kterém Mariah Carey zpívá hit Hero z 93. Živé vystoupení proběhlo u příležitosti představení kolekce věhlasné šperkařské značky a řekněme, že nebylo úplně dobré. Žádné rezonující výšky, na které jsme zvyklí, intonace byla velmi nejistá a Mariah vypadala dost unaveně. Fanoušci tak spekulují v komentářích o jejím zdraví. Posloucháte Signál Radio, tak nás určitě i sledujte na Instagramu a Facebooku. Ze sítí zdraví Martin Čípa.
1: Hvězdy na síti. Na Signál Radio.

0: To byl Bruce Springsteen, plujete stále na vlnách Signál Rádia a jestli máte dneska kompletně volno, tak vyražte ven, protože rtuť teploměru nám vyskočí až k 21 stupňům, s tím, že na sluníčku bude ještě mnohem víc a obloha bude kompletně jasná, takže co víc si přát. Zítra se nám ale bohužel situace trošku změní, zatáhne se a i když bude stále okolo těch 20 stupňů, tak bude pršet a tak tomu bohužel bude i v dalších dnech, takže využijte dnešní počasí na absolutní maximum, no a za chvíli tady mám pro vás Kylie Minogue nebo Lionela Richieho.
1: Nejlepší probuzení do nového dne, to je ráno na Signál Rádiu. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa, nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích a nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Zapněte rádio, uvažte si kafe a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Vstávejte každý všední den se Signál Rádiem. Se Signál Rádiem.
2: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Sister Sledge se nám postarali o další hudební osmdesátkový zážitek přesně ve 10:45. No a přátelé, buďte s námi i zítra, protože to startuje další soutěž a to znamená, že od zítřka, pondělí 11. do pátku 15. května, vždy po 8. hodině raní, laďte naše rádio, protože budeme hrát hru Ano nebo ne, která je spoustě z vás velice známá, princip je jednoduchý. My vám dáme základní otázku, na kterou bude potřeba odpovědět buď ano nebo ne. V případě, že se trefíte, tak vyhráváte rovnou dvě věci, úžasné věci. První z nich jsou dvě vstupenky na natáčení Prima partičky a k tomu ještě rádiový hrneček, se kterého chutná všechno mnohem líp než z jakéhokoliv jiného hrnečku. Sám to mám zkoušený. Ještě vám řeknu malou informaci k natáčení. To proběhne 16.5. letošního roku samozřejmě a to od 6. večerní. No a diváci, vy se můžete těšit na spoustu zajímavostí a hlavně velkou improvizační show plnou humoru, nečekaných situací a hlavně známých komiků v čele s Suchánkem a Genzerem. Neodmyslitelná legendární dvojice. No, takže to všechno vás čeká v příštím týdnu, buďte s námi. No a teď už si pojďme dát Chrysereu, a nebo teď už nám tady začíná se rozjíždět pomalu, ale jistě Phil Collins. Jsme Signál Radio.

0: Army of Lovers se nám postarali o poslední hudební zážitek v této hodině na Signál Rádiu. Máme 2 minuty před 11. dopolední. No a po celé tady mám další dávku 80. a to v podobě Bee Gees, Dusty Springfield a nebo taky Kim Carnes. Tak se máte bez pochyby na co těšit, ale teď už další zprávy a taky pár novinek z našich silnic a dálnic.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Lidé na vozovce se v tuto chvíli pohybují na dálnici D10 na 7. kilometru a to směrem do Prahy, takže tu buďte velmi pozorní. A nepojízdný osobak aktuálně stojí na 44. kilometru dálnice D1 směrem do Prahy. Tak na to myslete. Já vám přeji šťastnou cestu a buďte za volantem opravdu velmi opatrní.
1: Je tu doba dabová.
2: Digitální rádia vám na displeji zobrazí nejen logo stanice, ale i další informace o vysílání.
1: Poslouchejte Signál Rádio také digitálně v DAB+. Spring Festival je opět tu. Ochutnejte ta nejlepší vína od moravských, rakouských, německých i francouzských vinařů. Vychutnejte si čerstvé ryby a mořské plody, grilované stejky, skvělé sýry i sušené seráno. Zahraje Laco Deci a také mnoho dalších kapel. Od 15. do 17. května v Praze před Píseckou branou směrem k metru Hradčanská. Vstup zdarma. www.springfestival.fun.
3: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Signál Rádio, zprávy.
4: Příjemnou neděli s datem 10. května posloucháte Signál Rádio a teď také další zprávy. Ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO chce jednat s Evropským komisařem pro ekonomiku o změně vládního plánu, který má vést k udržitelnosti veřejných financí Česka. Dokument obsahuje mimo jiné růst státních výdajů do roku 2028.
5: Pan komisař Dubrovský, jsme si řekli technické informace, co k tomu máme doložit, počkáme teď na makropredikci Evropské komisaře. Se a tak dále, zpracují dopis, bude s ním mluvit ještě náš premiér a budeme jednat o přejednání. Pořád platí, že naše programové prohlášení vlády, že se budeme držet bezpečně pod 3% HDP veřejných financí.
4: Připomeňme, že nynější plán schválila v roce 2024 tehdejší vláda Petra Fialy z ODS. Ministryně Schillerová ale už dříve ve sněmovním rozpočtovém výboru označila schválený materiál za nereálný. Vytvoření plánu vyžaduje evropská legislativa kvůli dohledu nad rozpočty členských zemí a koordinaci hospodářských politik. Hasiči likvidovali v noci na dnešek 2 požáry lesa na Jihlavsku. U obce Hutě museli vyhlásit 2. ze 4 stupňů požárního poplachu. Hořelo také u Boršova, kde plameny zasáhly asi hektarovou plochu. Pokud nepřítel znovu zaútočí na Irán, překvapí ho nové zbraně, nové způsoby vedení války a nová bojiště.
1: Co se děje v regionu?
4: Další ročník participativního rozpočtu běží na Praze 6. I letos tak mohou obyvatelé městské části rozhodovat, na co radnice využije část peněz z rozpočtu. Pro letošní ročník je vyčleněno celkem 6 milionů korun. Samotné hlasování potrvá po celý květen a probíhá elektronicky na portálu napadprošestku.cz. Lidé, kteří nemají přístup k internetu, mohou hlasovat v budově úřadu městské části.
1: Sport.
4: Pivotka Emma Čechová při debutu v WNBA nastřílela 12 bodů, ale Minnesota podlehla nakonec Atlantě 90-91, i když prakticky celý zápas vedla. Druhá česká basketbalistka Eliška Hamzová se do hry v dresu Lynx vůbec nedostala.
1: Signál Rádio, počasí.
4: A i další nedělní zprávy končíme počasím. Venku je polojasno až skoro jasno. Ojediněle se při zvětšené oblačnosti mohou místy vyskytnout přehánky. Vítr fouká jihovýchodní do 6 metrů za sekundu a teploty měříme mezi 20 a 25 stupni. Tolik další zprávy. Jaké počasí nás čeká zítra, tak to si řekneme za hodinu. Teď už ale muzika.
1: Signál Rádio. Signál Rádio.
0: Lehce po 11. ladíte Signál Rádio, no a Dominik Port pro vás stále vybírá ty největší hity 80. let a že nás jich čeká opravdu hodně. No a za chvíli nás taky ale čeká výlet na Karlovarsko, konkrétně na zámek Bečov. Tam se totiž našly 2 bečovské poklady, no a víc vám o tom všem odhalím za chvíli. Teď už Kim Carnes.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Dusty Springfield nás na signálu vzala zpátky do minulosti, no a ještě do ještě hlubší minulosti se ponoříte na státním hradě a zámku Bečov na Karlovarsku. Ten zpřístupnil pro veřejnost středověký hrad i z kaplí a našly se tu dokonce i dvě úžasné vzácnosti. První je relikviář svatého Maura a druhá sbírka vín a koňaků z 19. století, neuvěřitelné. No a víc nám k tomu všemu poví paní ředitelka Národního památkového ústavu Naděžda Goričková.
1: Tady ta obnova je významná právě tím konzervátorským přístupem, který je v českých podmínkách v takovémto rozsahu jedinečný a ukazuje právě i na vyspělost české památkové péče, která je postavená na odbornosti, odpovědnosti a také na velmi vysoké řemeslné kvalitě. Restaurátoři odvedli skvělou práci a myslím, že to, že návštěvník přijde a v podstatě nebude vnímat změny, tak je právě dobrou vizitkou pro to, jak ta práce je odvedena.
0: A já ještě doplním, že hrad a zámek Bečov nad Teplou otevře dva nové návštěvnické okruhy, takže si budete moct vybrat. První okruh se zaměřuje na hradní kaple, její výzdobu a také zajímavosti. A druhá varianta, druhý okruh je takový obsáhlejší, ten provádí celým středověkým hradem, včetně cesty po ochozu. Takže si vyberte, no a já pro vás teď vybírám Helenu Vondráčkovou nebo VGs.

0: Kapela Big Mountain, přesně o 11:30 tady u nás na Signál Rádiu. V případě, že už u vás probíhá nějaký brzký oběd, tak vám přeji dobrou chuť. No a za pár chvil pro vás opět zapnu náš legendární magneták, ale předtím ještě vám pošlu třeba Chicago, Abu nebo Bobbyho McFerrina.
1: Na Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
1: Tentokrát pro vás máme vstupenky na natáčení úspěšné improvizační televizní show Partička, kde poznáte, jak to vypadá v zákulisí a uvidíte zblízka oblíbené hvězdy pořadu a ještě vám k tomu přidáme náš nový rádiový hrneček.
3: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8 hodině.
3: Ano nebo ne na Signál Rádiu.
4: Řekněte mamince, jak moc ji máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.
5: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Rocková sestava Chicago dohrála v našem éteru a před námi je Magneťák, na kterém jako vždycky zapínám tlačítko play.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Tentokrát do něj vkládám pásku z písní You Give a Love Bad Name od skupiny Bon Jovi. Jde o první single z alba Slippery When Wet, který se stal jejich prvním hitem na vítězné pozici, a to v rámci hitparády Billboard Hot 100. Co je hodně zajímavé, že jde o přepracovanou verzi skladby pro Bonnie Tyler If You Were a Woman and I Was a Man. A ta byla bohužel úspěšná, no neúspěšná, a taky hitmaker Desmond Child přepracoval společně s John Bon Jovim a samozřejmě vyšel skvělý hit. A teď si ho pojďme pustit. Bon Jovi a jeho You Give a Love Bad Name tady u nás na Signál Rádiu.
1: Magneťák Signál Rádia. Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Petr Janů a Petr Janda, minutu a půl před pravým polednem tady u nás na Signálu, takhle při neděli. No a po 12. tady mám pro vás další krásnou 80kovou plejádu, to znamená Toto Cotugno, Nazaret nebo Pet Shop Boys, předtím ale další zprávy a taky doprava.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Na D1 se stala nehoda dvou osobáků, konkrétně na 192. kilometru ve směru do Prahy a neprojezdně je kvůli tomu levý jízdní pruh, takže na to myslete. A porouchané osobní auto stojí také na D10 na 24. kilometru a to směrem do Turnova. Tak s tím počítejte, přeji vám pohodovou jízdu a dávejte na sebe za volantem opravdu velký, velký pozor.
1: Chcete mít Signál Rádio hezky na očích? To není žádný problém. Máme pro vás samolepky a rádi vám je dáme. A navíc zadarmo. Zadarmo. Zadarmo. Vaše kontaktní údaje jako celé jméno a přesnou adresu pošlete e-mailem na samolepky@signalradio.cz a pak už jen počkejte, než se vám objeví ve schránce. Signál Rádio rozdává samolepky, tak si o ně napište.
2: Řekněte mamince, jak moc ji máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.
3: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Co takhle strávit sobotu venku s celou rodinou? Přijďte na Den přírody v Počátkách. Naučná stezka 4 kilometry s desítkami stanovišť, program pro děti i dospělé. Minizoo, sokolníci, parkourová show. A k tomu zahrají Jakub Děkan, Mac Revival a Počátecká dechovka. Už 16. května od 10 hodin. Více na www.počátky.cz.
1: Signál Rádio hraje osmdesátky.
5: Rád poslouchám Signál Rádio.
6: Ty vaše osmdesátky mi hrajou skvěle do noty.
5: Rád poslouchám Signál Rádio, protože mě hrozně baví, jak hrajete a všichni vás moc zdravím.
1: Signál Rádio. Signál Rádio. To nejlepší z osmdesátek. Signál Rádio. Zprávy.
7: Hezké nedělní poledne, posloucháte Signál Rádio, na řadu přichází zprávy. Vláda schválí Jakuba Landovského coby vládního zmocněnce pro plnění závazků vůči Severoatlantické aliance zítra. Uvedl to premiér Andrej Babiš na sociálních sítích. Fotbalová Slavia po nedohraném pražském derby uzavře do odvolání severní tribunu, kde sídlí kotel nejhlasitějších fanoušků. Výtržníci, kteří v nastavení sobotního šlágru ligové nadstavby vtrhli na trávník a napadli několik hráčů Sparty, dostanou doživotní zákaz vstupu na stadion. Vršovický klub bude po vinících požadovat také náhradu celé škody, včetně případné milionové pokuty od disciplinární komise, řekl to předseda představenstva pražské Slavie Jaroslav Tvrdík. Ohlášený třídenní klid zbraní na ukrajinské frontě se nedodržuje. Ukrajinské úřady hlásí několik mrtvých po ruských útocích v Dněpropetrovské oblasti a další lidé zahynuli při ruském útoku v Černihivské oblasti. Ministerstvo obrany v Moskvě uvedlo, že ruští vojáci příměří dodržují. Reagovali prý ale na ukrajinské porušování klidu zbraní.
1: Co se děje v regionu?
7: Úprava takzvaného tržního řádu, kterou schválila Rada hlavního města, mění systém také pod metronomem na pražské Letné. Z tržního řádu je vyřazené zdejší kulturní centrum Stalin a je tak znemožněno pořádání dalších venkovních a u veřejnosti oblíbených akcí. Provozovatel centra změnu nečekal. Novou smlouvu na další rok podepsal teprve před měsícem. I někteří radní vyřazení centra považují za chybu.
1: Sport.
7: A ve sportu míříme na golf. Petr Hrubý si ve třetím kole turnaje PGA Tour polepšil na dělené 49. místo. Soutěž vede Američan Mark Hubbard, na kterého český hráč ztrácí 13 stran.
1: Signál Rádio, počasí.
7: A polední zprávy končíme pohledem na počasí. Venku je jasno, teploty měříme kolem 20 až 25 stupňů Celsia. Začátek dalšího květnového týdne bude s oblačnou až zataženou oblohou. Od západu se postupně v pondělí na většině území vyskytnou ale přehánky a nebo déšť. Vítr bude zítra foukat od jihozápadu a teploty naměříme mezi 18 a 22 stupni Celsia. Tolik polední zprávy. Dobrou chuť k obědu přeje Honza Navrátil.
1: Signál Rádio. Signál Rádio.
0: Pár minut po pravém poledni posloucháte Signál Rádio a Dominik Port je stále s vámi. V případě, že se na obědváte, tak vám přeji dobrou chuť. No a protože dneska máme 10. květen, no tak slavíme Den matek. No a tím pádem si už za pár chvil řekneme, jak vůbec tento krásný svátek vznikl. Bude to velmi zajímavé, ale předtím ještě třeba Pet Shop Boys.
1: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

Toto Kotúňo, lehce po čtvrt na jednu na Signál Rádio. No a pojďme se podívat na historii svátku Dne matek, který dneska všichni slavíme. Kořeny Dne matek sahají až do starověku, takže v antickém Řecku a Římě se uctívaly bohyně mateřství už dlouhou dobu. Moderní podoba svátku ta vznikla až v 19. století ve Spojených státech, no a to díky výjimečné osobnosti, aktivistce Anne Reeves Jervis, která organizovala setkání matek. Oficiální svátek prosadila až její dcera ale, Anna Jervis, a to na počátku 20. století. V USA byl Den matek poprvé oficiálně uznán v roce 1914, no a poté se postupně svátek rozšířil do celého světa. U nás v Česku se tento den slaví od roku 1923, no a to díky Alici Masarykové, bývalé první dámě Československa.

0: Michael Jackson v éteru Signál Rádia, který vám ale mimochodem mohl znít i přes naší aplikaci Signál Rádia. No a jestli náhodou ještě nemáte staženou u sebe v telefonu, tak to hned teď napravte, můžete si ji stáhnout buď přes App Store nebo Google Play a díky ní vám naše 80ková hudba bude znít naprosto kdekoliv. No a teď už nejen do všech aplikací posílám třeba Sheenu Easton nebo teď už Donu Summer.
1: Dopravní servis Signál Rádia. To jsou nehody, uzavírky nebo komplikace na silnicích. Informujeme vás každou hodinu, abyste bez problémů dorazili do cíle své cesty. Poslouchejte Signál Rádio a ujíždějte s námi na 80.
2: Řekněte mamince, jak moc ji máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.
3: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Čína Eastern, 3,5 minuty před 1:15 na signál rádiu. No a správně by se s vámi teď měl loučit Dominik Port, ale ještě tomu tak není, protože nečekaně s vámi budu až do 1:45 a hned potom mě tady vystřídá ve studiu můj kolega Lukáš Bláha. No a do té doby si pojďme dát další osmdesátky. Před námi jsou dokonce hodiny třeba Tina Turner, Elan a nebo taky sestava Erasure.

0: Madonna je jeden z jejich největších hitů Like a Prayer 3 minuty před jednou odpolední na Signál rádiu. No a hned po celé tady pro vás mám další výběr osmdesátek a to ty se nám postarají Billy Joel, Bonnie M a nebo třeba taky Talking Heads, ale předtím zprávy a taky aktuální info z dopravy.
1: Signál rádio, doprava.
0: 36. kilometr dálnice D1 směrem na Prahu hlásí aktuálně zvěř na vozovce, takže to buďte pozorní. A v Brusnickém tunelu v Praze se stala nehoda dokonce 3 osobních aut, která částečně blokují provoz. Tím pádem počítejte se zdržením. Tak to je pro tuhle chvíli z dopravy naprosto všechno a já vám přeji šťastnou cestu, ať jedete kamkoliv.
1: Vraťte se s námi do 80.
2: Byla to doba, kdy svět zářil neony, vlasy mířily k nebi a skládali jsme Rubikovku.
1: Byl to čas prvních diskoték, videoher a melodických hitů, které jsme nahrávali na kazeťáky a pouštěli z Walkmanů. Zažijte s námi nostalgickou jízdu do doby vašeho mládí. Poslouchejte Signál rádio.
2: Signál rádio a to nejlepší z 80. let.
3: Řekněte mamince, jak moc ji máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.
4: Co takhle strávit sobotu venku s celou rodinou? Přijďte na Den přírody v Počátkách. Naučná stezka 4 kilometry s desítkami stanovišť, program pro děti i dospělé. Minizoo, sokolníci, parkourová show. A k tomu zahrají Jakub Děkan, Mac Revival a počátecká dechovka. Už 16. května od 10 hodin. Více na www.počátky.cz.
5: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Signál rádio, zprávy.
6: Hezkou neděli, posloucháte Signál rádio, připravený jsou další čerstvé zprávy. Ministr sportu Boris Šťastný se sejde s předsedou fotbalové asociace České republiky Davidem Trundou a proberou bezpečnost na stadionech. Včerejší výtržnosti označil ministr za nesmírně nešťastné. K incidentu se vyjádřila také pražská Sparta. Ta považuje střet s fanoušky Slávie během včerejšího fotbalového derby v Edenu za vyvrcholení nenávisti pražského rivala vůči letenskému klubu. Skandální závěr nedohraného šlágru fotbalové ligy mezi Slaví a Spartou zaujal také evropská média. Ta píšou o absolutním šílenství v pražském derby, invazi fanoušků na hřiště s pyrotechnikou a násilí proti hráčům. Pravidelná údržba pohyblivých i nepohyblivých soch na Staroměstském Orloji začíná zítra ráno. Restaurováno jich bude celkem 8. Součástí je jejich demontáž, takže Orloj pár hodin vůbec nepůjde. Předpokládaná cena prací, včetně manipulace a převozu do dílen, vyjde na téměř 400 tisíc korun. 28letá Češka utrpěla závažná zranění poté, co ji při výstupu v rakouských Alpách zasáhl blesk. Vrtulník ji přepravil do nemocnice. Informovala o tom dnes policie ve spolkové zemi Štýrsko. Žena byla v horách se svým o rok starším přítelem. Ten je bez zranění.
1: Co se děje v regionu?
6: V otázce revitalizace okolí stanice metra nádraží Holešovice došlo k posunu. Vedení metropole totiž odsouhlasilo zadání mezinárodní architektonické soutěže. Na jejím konci bude nová podoba severních pozemků u stanice metra. Na podobě pracuje 8 vybraných architektonických studií z Česka a také ze zahraničí. Do druhého kola postoupí v červnu 500 týmů. Prezentace výsledků pak proběhne 8. září.
1: Sport.
6: Kajakář Josef Dostál skončil na světovém poháru v Segedu třetí na trati 500 metrů a fotbalová Slavia se rozhodla situaci po včerejším derby mezi Slavií a Spartou řešit interně. Klubový šéf Jaroslav Tvrdík po zřejmě bezesné noci na sociální síti X ohlásil, že tribuna Sever bude klubem uzavřena, dokud nebudou identifikováni viníci včerejšího chaosu skandálně nedohraného zápasu. Vyloučení hráči Tomáš Chorý a David Douděra navíc byli vyřazeni z A týmu.
1: Signál Rádio, počasí.
6: Neděle je s polojasnou oblohou, teploty měříme kolem 25 stupňů Celsia. Pondělní den bude ale oblačný až zatažený. Od západu se postupně na většině území vyskytnou přehánky a nebo déšť. Vítr bude foukat od jihozápadu do 6 metrů za sekundu a teploty na začátku dalšího týdne naměříme mezi 18 a 22 stupni Celsia. Tolik zprávy ve 13. Pokračujeme na signálu 80. Hezký poslech.
1: Signál Rádio.
0: Začíná odpoledne na signálu, hodiny ukazují chvíli po 13. a dnes naposledy vás zdraví Dominik Port. No a za chvíli vás pozdraví i moje kolegyně Lucka Sinková, která pro vás bude mít skvělý tip, co byste tak mohli podniknout po obědě se svými dětmi. Tak si počkejte a teď už Talking Heads.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Billy Jill je na signálu za námi a před námi výlet na Prahu 6. Sem vemte vaše děti, kde na ně čeká takový hodně zajímavý a nečekaný zážitek. Prohlídka staré čistírny, která je uspůsobená právě pro ty nejmenší. No a víc už nám poví kolegyně Lucka Sinková.
1: Takové to klasické na nic nesahej, tady nečekejte, protože komentované prohlídky pro děti jsou naopak postavené tak, aby se zapojili a ideálně si všechno osahali i vyzkoušeli. A zábavné to není jenom pro ty nejmenší, ale i pro nás dospělé, protože nás čekají nadzemní i podzemní prostory, jedinečné industriální památky, taky chodby, stoky, nádrže, původní parní stroje a plus plavba na lodičce jako bonus. A samozřejmě k tomu průvodce, který odpoví na všechny naše otázky. No a vše se dozvíme zábavnou formou, častou formou her, hádanek nebo úkolů, takže nejde o žádnou nudnou historii, ale naopak o dobrodružství, které vtáhne i ty, kteří jinak u výkladu dlouho nevydrží. Takže sraz je dnes v Praze 6, Bubenči.
0: Lucko, moc děkujeme, no a my pokračujeme v naší hudební krasojízdě Bonnie Tyler, nebo teď už R.E.M. jsme Signál Radio.

0: Dali jsme si Cutting Crew, minutu po půl druhé, už vás ze studia Signál Rádia moc zdraví Lukáš Bláha. To víte, dopravit se na závěr prodlouženého víkendu z Ostravy zpět do Prahy dá jednomu zabrat. Tak to jenom na vysvětlenou, s omluvou za lehce pozdní příchod. Nicméně, co je zásadní, že v kalendáři je 10. květen, to jest Mezinárodní den krevet, pokud byste si chtěli dneska třeba něco ještě pogrilovat. Já myslím, že počasí k tomu celkem bude příhodné. A hlavně, jasně, Mezinárodní den maminek, den matek, tak jako vždycky druhou neděli v květnu, tak vám všem, milé maminky, velké poděkování za to, jak se o nás staráte. A za chvilku jedna píseň speciálně pro vás, Mama Mia, a pak taky probereme ještě blíže, co se týče všeho zásadního k dnešnímu datu, právě 10. květnovému dni. Tak si počkejte na 80. od Buggles nebo Genesis a mějte hezké odpoledne.
1: Na Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž. Ano nebo ne? Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne. Jediné správné slovo vás dělí od lákavé víry. Tentokrát pro vás máme vstupenky na natáčení úspěšné improvizační televizní show Partička, kde poznáte, jak to vypadá v zákulisí a uvidíte zblízka oblíbené hvězdy pořadu a ještě vám k tomu přidáme náš nový rádiový hrneček. Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne? Hrajte s námi každé všední ráno po 8 hodině. Ano nebo ne na Signál Rádiu. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Pouštěli jsme si Buggles, dáváte si víkendový signál. Pojďme se ještě podívat pro dnešek do kalendáře. Je tam 10. květen, to znamená, že blaženám patří přání všeho nejlepšího k svátku. Já znám asi jen tu filmovou, tak možná si ještě dneska večer pustím Slunce seno. A kromě už zmíněného dne matek máme Národní den železnice. Možná se po ní právě teď vracíte, nebo budete vracet po prodlouženém víkendu, tak hlavně šťastnou cestu. A co se týče narozenin, tak to je hodně zajímavé, protože kulatiny, 30 svíček foukne z dortu, nebo už sfoukává česká tenistka a v podstatě dá si říct už naprostá ikona Kateřina Siňaková, olympijská šampionka a vítězka 10 Grand Slamových titulů ve čtyřhře. Jedna z nejlepších deblistek všech dob. No a ještě máme tady dva hudebníky, jednoho českého, Ivan Hlas, tomu je 72 let, taky už legenda. No a zpěvák, skladatel, aktivista, filantrop i businessman, narozen v Irsku v roce 1960, to znamená, že mu je 66, Paul Hewson alias Bono z U2. No tak si teď těžko můžeme pustit jinou píseň, než právě od téhleté kapely The Sweetest Thing. Tak ať máte sladké nedělní odpoledne.

0: I Elton John přál maminkám jen to nejlepší ze signálu a vám všem pohodové nedělní odpoledne. 14. se nezadržitelně blíží, s ní Honza Navrátil, který má čerstvé zprávy. A v příští hodině se můžete těšit na Dianu Ross, Elo nebo Shakina Stevense, čili ty nejlepší osmdesátky.
1: Signál Rádio doprava.
0: Ze všeho nejdřív ale míříme na silnice, teď právě počítejte s nehodou v Praze, a to na Pražském okruhu, konkrétně na výjezdu směr Teplice, na tedy dálnici D8, tam totiž došlo k havárii osobního auta s motocyklem, blokují provoz. Když jsme u D8, tak na 32. kilometru v opačném, tedy směru na Prahu, je zdržení kvůli porouchanému vozidlu, stejně tak na D1 u Vyškova 234. kilometr porouchané osobní auto, no a jedna bouračka z D4 teď právě na 43. kilometru ve směru hlavní město, neprůjezdný levý pruh. Šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Příjemnou neděli posloucháte Signál Rádio, opět po hodině plné 80. Pojďme na zprávy. V Česku se dnes slaví Den matek. Podle amerického vzoru připadá vždy na druhou květnovou neděli. Předseda představenstva fotbalové Slávie Jaroslav Tvrdík označil předčasné ukončení pražského ligového derby se Spartou za nejhorší situaci, jakou ve vršovickém klubu zažil. Na tiskové konferenci řekl, že respektuje rozhodnutí letenského rivala nedohrát zápas poté, co byl v 7. minutě nastavení kvůli vběhnutí domácích fanoušků na trávník a napadení dvou hráčů soupeře přerušen. Slávia by se podle něj na Spartě zachovala stejně. Tvrdík je připravený, že zápas bude kontumován ve prospěch Sparty. V boji o titul to označil za extrémní komplikaci.
2: Dokážu pochopit fanoušky, že měli pocit, že za pár minut je konec úspěšného zápasu, úspěšné sezóny a budou slavit mistrovský titul. Ale nemůžu k tomu hledat žádnou toleranci a žádné pochopení. Je to pro nás těžká situace a nebudeme hledat vinu nikde jinde než u nás, u sebe.
1: Připomeňme, že v době přerušení zbývalo k dohrání zápasu druhého kola nadstavbové skupiny o titul pouze několik minut. Domácí Slavia v utkání vedla 3-2 a pokud by vítězství udržela, s předstihem by obhájila titul. Nedohraným duelem se dnes zabývá disciplinární komise Ligové fotbalové asociace. Výletní loď, kterou zasáhla nákaza hantavirem, dorazila k přístavu na Kanárských ostrovech. Doprovází plavidlo španělské civilní gardy. Polohu lodi potvrzují také data jednoho ze serverů, které monitorují námořní dopravu. Poté, co budou z lodi evakuováni cestující a část posádky, bude plavidlo pokračovat v cestě do Nizozemska.
0: Co se děje v regionu?
1: Rekonstrukce pražského Masarykova nádraží vstupuje do další fáze modernizací kolejišť a nástupišť v další části stanice. Vlaky od Kladna a Kralup nad Vltavou od června do závěru roku tak budou končit na novém nádraží v Bubnech. Spojů od Libně a Vysočan se omezení nedotknou. Přestavba jednoho z nejvýznamnějších pražských nádraží by měla končit na konci příštího roku.
0: Sport.
1: Jakub Menčík prohrál na antukovém turnaji v Římě ve druhém kole s Australanem Alexejem Popirinem 3-6, 6-2 a 4-6. Český tenista si v nočním zápase v úvodním setu poranil pravý kotník a vyžádal si ošetření. Menčík, který měl co by 26. nasazený v prvním kole volno, prohrál s Australanem poprvé v kariéře.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Neděle je ve znamení polojasné až skoro jasné oblohy. Teploty měříme od 20 do 25 stupňů Celsia. Začátek dalšího květnového týdne bude s oblačnou až zataženou oblohou. Od západu se postupně na většině území vyskytnou přehánky a nebo déšť. Vítr zítra zafouká jihozápadní rychlostí do 6 metrů za sekundu a teploty během pondělka naměříme mezi 18 a 22 stupni Celsia. Tolik zprávy. Hezké odpoledne se Signálem.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: 4 minuty po 14. jedeme dál nedělním odpolednem, ať je pokud možno klidné, vám přeje Lukáš. No a za chvíli zjistíme, jak se vedlo to naše v hlavním městě v žebříčku nádraží celosvětovém. A dopadlo? No, počkejte si na to. Stejně jako na muziku, ta bude stát za to taky Diana Ross, Elo a teď hned Shakin' Stevens. Pěkný poslech.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

Máte ten správný víkendový signál a spousta z vás vzhledem ke končícímu prodlouženému víkendu na něm dnes vystupovala, projížděla jím nebo minimálně pojede kolem z vašich chaloupek. Mluvím o pražském hlavním nádraží a i když byste to možná nečekali, dostalo se mezi světovou elitu. V novém žebříčku britské společnosti All Clear, který hodnotil například kvalitu čekáren, nabídku restaurací, množství obchodů, hotely v okolí, recenze cestujících, obsadilo sdílené 12. místo s belgickými Antwerpami a londýnským St. Pancras International. Hlavní nádraží naší metropole zaujalo hlavně kombinací historické architektury a moderní odbavovací haly. Cestující oceňují zejména výzdobu interiéru a kontrast mezi starou částí budovy a současným pojetím nádraží. Čili, jestli jste dlouho nejeli vlakem, tak já myslím, že byste měli zavítat zase na hlavní pražské nádraží. No a my už se vracíme do playlistu. Tohle je Annie Lennox. Krásný poslech a odpoledne.

0: Jedna filmová vzpomínka, Patrick Swayze, taky s ním Wendy Fraser, She's Like the Wind. Díky, že i krátce po půl třetí jste se Signál rádiem, jedna žavá aktualita taky. Našemu hokejovému národnímu týmu generálka na mistrovství světa hrubě nevyšla, když dostala 6 gólů od Švýcarska. Večer potom trenér Radim Rulík oznámí kompletní nominaci pro šampionát, který startuje už v pátek. Mnohem dříve, za pár chvil, další 80-kové pecky v podání Mikea Oldfielda z Maggie Daly nebo Bad Boys Blue. Hezké odpoledne.
1: Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál rádiu. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let.
2: Řekněte mamince, jak moc je máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.
3: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Signál rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Víkendový signál se line k vašim uším a myslím, že od včerejška se nejen ve fotbalových kruzích, ale i mezi lidmi, kteří běžně nepatří mezi příznivce Kopané, řeší skandální předčasný konec derby pražských S. To, že čeká domácí sešívané kontumace utkání ve prospěch Sparty, věčného rivala, je věc zhraničící s jistotou. Sympatické nicméně je, že nejvyšší vedení, konkrétně Jaroslav Tvrdík v rozhovoru pro odbor Přátel Slávy, potvrdil, že hráči Douděra a Chorý byli vyřazeni z kádru a dostali svolení k přestupu. Týmu Sedenu se taky podařilo identifikovat fanouška, který napadl brankáře Surovčíka. Klub mu udělil doživotní zákaz vstupu na stadion. Tak já myslím, že to je opravdu jediné řešení, jak s tím zamést, tedy opravdu s něčím, co naprosto nepatří do nejenom sportu, ale i slušné společnosti. Doufáme, že už se nic takového nebude opakovat. Co si naopak rádi zopakujeme, tak to jsou osmdesátkové hity. Teď právě Freddie Mercury, ať máte skvělý poslech.

0: Parádní nedělní odpoledne, Mike and the Mechanics nás v éteru signálu dostali na dohled 15. za minutu a půl odbije. Dáme si tedy nové zprávy, které připravil Honza Navrátil. No a po nich opět 80. Lionel Richie, Pointer Sisters nebo Cars.
1: Signál rádio, doprava.
0: Ze všeho nejdřív ovšem zjistíme, jak to jezdí. Pokud můžete, tak se teď vyhněte dálnici D10 na příjezdu ku Praze, protože na 25. kilometru jsou v sobě dvě osobní vozidla a na 13., tedy ještě blíže metropoli, dokonce 4 ve zúžení, čili tam to teď opravdu vesele vypadat nebude. Na D1 se taky tvoří kolony, a to konkrétně na 25. kilometru ve směru Praha po havárii dvou osobních vozidel. D10 znova, protože na 6. kilometru, aby toho náhodou nebylo málo, před hlavním městem je porouchaný motocykl. No a abychom ještě dali zadosti učinění dálnicím, tak na D4 30. kilometr ve směru metropole, neprůjezdný pravý pruh po bouračce osobního auta. Šťastnou cestu.
1: Rozhovory na Signál Rádiu, to jsou inspirativní hosté, zvídavé otázky, aktuální i nadčasová témata, z brusu nové informace i zajímavosti, které se nikde jinde nedozvíte. Rozhovory vysíláme každou středu dopoledne a reprízujeme každou neděli v podvečer. Nenechte si ujít zajímavé povídání s našimi hosty. Záznamy pak hledejte na našem webu www.signalradio.cz.
2: Řekněte mamince, jak moc je máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.
3: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Co takhle strávit sobotu venku s celou rodinou? Přijďte na Den přírody v Počátkách. Naučná stezka 4 kilometry s desítkami stanovišť, program pro děti i dospělé. Minizoo, sokolníci, parkourová show. A k tomu zahrají Jakub Děkan, Macky Revival a Počátecká dechovka. Už 16. května od 10 hodin. Více na www.počátky.cz.
1: Signál Rádio hraje 80.
5: Zdravím Jozef, Říčan u Prahy, miluju 80.
6: Posloucháme vás, máme tady diskotéku, vrtíme se všechny v posteli.
7: Rádio Signál poslouchá, protože to je jedna z nejlepších stanic, je to stanice mého mládí, 80.
1: Signál Rádio. Signál Rádio, to nejlepší z 80. Signál Rádio, zprávy.
8: Hezkou neděli posloucháte Signál Rádio, připravené jsou zprávy. Čistý zisk společnosti ČEZ by v prvním čtvrtletí měl podle očekávání analytiků oproti loňsku mírně vzrůst, činit by mohl 13 až 14 miliard korun. Hospodaření skupiny totiž už nezatěžuje windfall tax. České radiokomunikace a Český rozhlas se spojili. Společně budou testovat systém varování obyvatelstva v digitální síti DAB+. Cestující v pražském metru musí i dnes počítat s další dopravní komplikací. Prodloužení víkend je totiž ve znamení omezení provozu na lince C. Vlaky tu mezi stanicemi Kobylisy a Pražského povstání nejezdí v obou směrech až do dnešní noci. V úseku Ládví Kobylisy není provoz zcela zastavený, soupravy tu jezdí kyvadlově po jedné koleji. Ruský prezident Vladimír Putin včera řekl, že se válka na Ukrajině chýlí ke konci. Na otázku novinářů, zda je ochoten vést rozhovory s evropskými zeměmi, uvedl, že preferovanou postavou je pro něj bývalý německý kancléř Gerhard Schröder.
1: Co se děje v regionu?
8: Dětská hřiště na území městské části Praha 5 projdou kontrolou. Radnice tak reaguje na nedávné poranění 8letého chlapce, který si po jediné jízdě na skluzavce na hřiště Okrouhlík na Klamovce zlomil dva obratle. Skluzavka, na kterou si stěžují také další rodiče, je až do vyšetření nehody uzavřena a všechna hřiště projdou odbornou kontrolou.
1: Sport.
8: A ve sportu míříme za fotbalem. Fotbalisté Plzně ve druhém kole prvoligové nadstavby ve skupině u titul porazili Liberec 2-0. Západočeši v nejvyšší soutěži po třetí za sebou zvítězili a výrazně se tak přiblížili konečnému třetímu místu v tabulce. Pokračuje trenér Viktorie Martin Hyský.
9: Chtěl bych pochválit tým za předvedený výkon. Samozřejmě si toho vážíme. 3 zápasy v řadě vyhrát. Je důležitý, dostalo nás to teď do pozice, kde jsme chtěli být. A dneska ten výkon samozřejmě byl z mýho pohledu dominantní, byli jsme lepší mužstvo. Myslím si, že jsme zaslouženě ten zápas vyhráli a je potřeba týmu poděkovat za ten předvedený výkon i za výsledek, který jsme dosáhli.
8: Doplňme, že Plzeň potvrdila, že se jí na Liberec daří. V posledních pěti vzájemných ligových zápasech bodovala a po druhé za sebou Slovan porazila o 2 branky.
1: Signál Rádio počasí.
8: A zprávy v 15 hodin končíme pohledem na počasí. Venku je polojasno s teplotami od 20 do 25 stupňů. Pondělní den bude ve znamení oblačné až zatažené oblohy. Od západu se postupně na většině území vyskytnou přehánky a nebo déšť. Vítr zítra zafouká jihozápadní rychlostí do 6 metrů za sekundu a teploty o něco klesnou. Zítra je naměříme mezi 18 a 22 stupni Celsia. To byly další odpolední zprávy na Signálu.
1: Signál Rádio. Signál Rádio.
0: Díky moc za ně, Honzo, a v příštích chvílích si dáme jednu zajímavost víkendovou spojenou s blížícími se letními dovolenými. Nenechte si ji ujít, já jsem Lukáš Bláha a venčuju vám senzační nedělní odpoledne, teti z Cars.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

To, co slyšíte, je víkendové vysílání Signálu. Ani jsme se nenadáli, pomalu se blíží polovina měsíce května a vlastně i letní dovolené u moře a takové věčné téma jsou lehátka. Často je potřeba si přivstat nebo se smířit se skutečností, že nenajdete volná přímo u vstupu do vody. S tím se ovšem nechtěl smířit jistý německý turista a uspěl. Odškodné ve výši přepočteno na naše téměř 25 tisíc vysoudil na cestovní kanceláři za to, že na jeho dovolené v Řecku nemohl najít u hotelového bazénu právě volné lehátko. Přestože vstával velmi brzy, byla všechna místa už rezervovaná díky obvyklému triku, že jiní hosté na lehátkách nechávali své ručníky. Zpravodajský server BBC poznamenal, že s nešvarem známým jako lehátkové dostihy nebo ručníková válka se na dovolené setkalo už mnoho turistů. Dokonce na sociálních sítích se objevují videa, na nichž je vidět, jak hotelový hosté po otevření bazénu sprintují z ručníky k lehátkům a nebo na nich dokonce přespávají přes noc. Ve Španělsku proto na některých místech hrozí za takzvanou ručníkovou rezervaci a její následné nevyužití pokuta 250 eur, čili přes 6 tisíc korunek. No tak hlavně si na tohle dejte raději pozor a ať už budete na dovolené kdekoliv, i kdyby to mělo být na lehátku, někde na zahrádce, tak si ji moc hezky užijte. A teď zase muziku Michael Jackson.

0: Krátce po půl čtvrté je s vámi Signál Rádio a já vím, nebude to zase zítra, obzvlášť po prodlouženém víkendu, snadný návrat do reality. Přesto si začátek nového týdne můžete o dost vylepšit.
1: Ano nebo ne na Signál Rádio.
0: V našem vysílání se po čase opět objeví, nebojím se říct, tahle už legendární soutěžní hra, v níž vám stačí pro to, abyste vyhráli, znát odpověď na jedinou otázku a říct buď ano nebo ne. No a když se trefíte, tak máte dva dárky hned najednou, konkrétně v příštím týdnu dvě vstupenky na natáčení oblíbené televizní improvizační show Prima Partička, čili pánové Suchánek, Genzer a Spol. No a navíc, aby toho náhodou nebylo málo, ještě přidáme krásný rádiový nový hrneček, který vám udělá dobře, ať už do něj dáte ranní kafe či cokoliv jiného. Startujeme zítra ráno, já už vám teď držím palce.
1: Hrajte s námi každé všední ráno po 8 hodině. Ano nebo ne na Signál Rádiu. Praha skrývá mnoho tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu. Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí. Signál Rádio. Hity osmdesátek. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Ladíte víkendový signál a tušili jste, že jeden z nejkrásnějších zámků nejenom na Moravě stojí v Miloticích, právě tam nás teď zavede náš jihomoravský kolega Luděk Savana Urbánek.
1: Na jihovýchodě Moravy stojí překrásný zámek Milotice. Komplex zámeckých budov s bohatě zdobeným interiérem se řadí mezi nejlépe zachovalé památky vrcholného baroka a je právě považován za perlu tohoto kraje. Kromě prohlídky zámku a procházky po zámecké zahradě si tu navíc můžete půjčit i nádherné historické kostýmy, ve kterých si budete chvíli připadat jako šlechtici. Na místě Milotického zámku stávala do konce 16. století středověká tvrz, která ale postupně přestala stačit tehdejším nárokům na bydlení šlechty. Místo ní tak vznikl nejdříve jednopatrový renesanční zámek, který byl v druhé polovině 17. století přestavěn na větší dvoupatrové sídlo. Tehdy už jej vlastnil rod Seréniů, který koupil zcela zpustošené panství v roce 1648. A právě zástupce tohoto rodu, konkrétně Karel Antonín Seréní, stojí i za vrcholně barokní podobou zámku Milotice, ve které se dochoval do dnešních dnů. Po odchodu ale nezapomeňte kostým odevzdat a vrátit se do reality. Luděk Savana, Urbánek, Brno.

0: Po vlnách signálu jsme s touhle vypalovačkou od Kentrigny and the Waves dopluli téměř k 16. Před námi jsou tím pádem nové zprávy v podání Honzy Navrátila a další hodina bude opět patřit 80-kovým hitům od Nolans, Roberta Palmera, ZB40 či Paulu Youngovi.
1: Signál rádio, doprava.
0: V prvé řadě ale prověříme aktuální provoz. Nehodu máme na dálnici D11, 48. kilometr ve směru na Prahu. Bouralo se i na dálnici D4, 30. kilometr směr hlavní město. A ještě jdeme na D10, tam se zdržíte na 35. kilometru ve směru Turnov kvůli porouchanému osobnímu vozidlu. Ať už jedete kamkoliv, tak signál rádio vám přeje, abyste v naprostém pořádku dorazili tam, kam potřebujete.

0: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Signál Rádio, zprávy.
2: Příjemnou neděli s datem 10. května posloucháte Signál Rádio a teď také další zprávy. Ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO chce jednat s Evropským komisařem pro ekonomiku o změně vládního plánu, který má vést k udržitelnosti veřejných financí Česka. Dokument obsahuje mimo jiné růst státních výdajů do roku 2028.
3: Pán komisař Dombrovský, jsme si řekli technické informace, co k tomu máme doložit, počkáme teď na makropredikci Evropské komise a tak dále, zpracují dopis, bude s ním mluvit ještě náš premiér a budeme jednat o přejednání. Pořád platí, že naše programové prohlášení vlády, že se budeme držet bezpečně pod 3% HDP veřejných financí.
2: Připomeňme, že nynější plán schválila v roce 2024 tehdejší vláda Petra Fialy z ODS. Ministryně Schillerová ale už dříve ve sněmovním rozpočtovém výboru označila schválený materiál za nereálný. Vytvoření plánu vyžaduje evropská legislativa kvůli dohledu nad rozpočty členských zemí a koordinaci hospodářských politik. Hasiči likvidovali v noci na dnešek dva požáry lesa na Jihlavsku. U obce Hutě museli vyhlásit druhý ze 4 stupňů požárního poplachu. Hořelo také u Boršova, kde plameny zasáhly asi hektarovou plochu. Pokud nepřítel znovu zaútočí na Irán, překvapí ho nové zbraně, nové způsoby vedení války a nová bojiště.
1: Co se děje v regionu?
2: Další ročník participativního rozpočtu běží na Praze 6. I letos tak mohou obyvatelé městské části rozhodovat, na co radnice využije část peněz z rozpočtu. Pro letošní ročník je vyčleněno celkem 6 milionů korun. Samotné hlasování potrvá po celý květen a probíhá elektronicky na portálu napadprošestku.cz. Lidé, kteří nemají přístup k internetu, mohou hlasovat v budově úřadu městské části.
1: Sport.
2: Pivotka Emma Čechová při debutu v WNBA nastřílela 12 bodů, ale Minnesota podlehla nakonec Atlantě 90-91, i když prakticky celý zápas vedla. Druhá česká basketbalistka Eliška Hamzová se do hry v dresu Lynx vůbec nedostala.
1: Signál Rádio, počasí.
2: Venku je polojasno s teplotami od 20 do 25 stupňů Celsia. Začátek dalšího květnového týdne nám nabídne ale oblačnou až zataženou oblohu. Od západu se v pondělí postupně na většině území budou vyskytovat přehánky a nebo déšť. Vítr bude zítra foukat jihozápadní a teploty naměříme podobné jako dnes mezi 18 a 22 stupni Celsia. Tak to byly zprávy v 16 hodin. Posloucháte Signál Rádio a teď také hodinu plnou osmdesátek.
1: Signál Rádio.
4: A kromě nich vám brzy prozradím, co ideálně dělat pro to, abyste se během noci zbytečně nebudili. Nechte si tyhle informace ujít. Moje jméno je Lukáš Bláha, přeju vám bezvadné nedělní odpoledne.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Plníte víkendový signál, kaž bych se mýlil, ale patrně ten pocit zažíváte, obzvláště s přibývajícím věkem častěji, tedy pravidelné buzení se v noci mezi 2. a 3. ráno. Za ním stojí ve většině případů stres, ale i chemické procesy, které v těle probíhají. Když už se to stane, nepanikařte. Nejhorší, co můžete v takovou chvíli udělat, je vzít do ruky mobil. Modré světlo je totiž pro mozek jako kbelík ledové vody, okamžitě mu řekne, že je den. No a druhá nejhorší varianta je dívat se neustále na hodiny. Pomoci by vám naopak mohlo takzvané pravidlo 15 minut. Pokud do 15 minut neusnete, vstaňte, jděte do jiné místnosti, udělejte si bylinkový čaj nebo si čtěte knihu papírovou při slabém světle. Vraťte se, až se začne opět ozývat únava. No a pokud se ptáte, proč vlastně dochází k tomuto nočnímu probouzení, nejčastější příčiny jsou 4. Ať už tedy zmíněný stres pomohlo a řešením by mělo být před spaním dechové cvičení, taky pokles cukru, což je ideální řešit lehkou bílkovinovou svačinkou před spaním, taky zapomeňte na alkohol, jestli se vám tohle stává. Vynechte tedy skleničku na hezké sny a dobrou noc. No a ještě jedna věc a tou je teplota v pokoji. Vyvětrejte si ideálně na 18 stupňů. No, zase berme to tak, že je to dosti individuální. Ale držím palce, aby se vám pochopitelně do nového týdne spinkalo tak, jako miminkům a ráno jste byli čerství, a nový týden zvládli podle vašich představ.

0: Časově pohodový hit od Faith No More. To, co jen pár vteřin před půl pátou slyšíte, je Signál Rádio. Pokud vám v našem vysílání uniklo zatím poslední vydání pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým, pak si právě dnes po 17. hodině vychytejte jeho reprízu. Řeč v něm totiž bylo o legendární tramvaji T3. Ta se ulicemi metropole prohání už od 60. let minulého století a i když je postupně vytlačována moderními soupravami, stále jich v provozu brázdí koleje hlavního města na 400. Tak víc určitě už dnes za méně než 60 minut. Tak si na to počkejte. Stejně jako za pár chvil, tedy ještě dříve na magneťákovou speciální pecku a nebo taky 80 od Belindy Carlisle Chicken Wild. Dobré odpoledne.
1: Na Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé víry.
3: Tentokrát pro vás máme vstupenky na natáčení úspěšné improvizační televizní show Partička, kde poznáte, jak to vypadá v zákulisí a uvidíte zblízka oblíbené hvězdy pořadu a ještě vám k tomu přidáme náš nový rádiový hrneček.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině.
1: Ano nebo ne na Signál Rádiu.
4: Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Jete na kousky jako Lucky nebo Oh No No, to byl dokonce jeho největší hit v sousedním Německu, kde to mezi singly dotáhl roku 1981 až na druhou příčku. My si ovšem dáme ten, který vyšel o něco později, v roce 1985, tedy před 41 lety, Attenzione Go Go Radio a Bernie Paul.
1: Magneťák, signál rádia. Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: No jo, nedá se nic dělat, zase nám to od zítra začne, zase budou doma asi trošku galeje, snad ne. Jak to galejově vypadá na silnicích, tak to na signálu zjistíme už za pár chvilek, ale hlavně vzhledem k tomu, že za 3 minuty je tady 17. hodina, tak si dáme aktuální zprávy s Honzou Navrátilem, no a po nich Mel a Kim, Blondie a nebo Vem, zkrátka ty nejlepší osmdesátky.
1: Signál Rádio, doprava.
0: No a tady slíbené informace ze silnic. D2, 14. kilometr ve směru Slovensko, tedy už od Brna, tam máme porouchané vozidlo, zdržíte se. Na D10, na 41. kilometru ve směru hlavní město, jsou v sobě 2 osobní vozidla, kvůli tomu neprůjezdný levý pruh. Taky počítejte s tím v Brně, že v ulicích Hutařova, Srbská, Berkova a Vodova jsou lidé na vozovce, se tam pohybují kvůli utkání fotbalovému Zbrojovka Brno Vlašim u městského stadionu v ulici právě Srbské. No a ještě tady máme na D10 25. kilometr ve směru Turnov porouchané vozidlo. Taky v těchto místech raději nohu z plynu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké odpoledne, bylo 17 hodin, posloucháte Signál Rádio a teď také další zprávy. Vláda schválí Jakuba Landovského coby vládního zmocněnce pro plnění závazků vůči Severoatlantické aliance zítra. Uvedl to premiér Andrej Babiš na sociálních sítích. Fotbalová Slavia po nedohraném pražském derby uzavře do odvolání severní tribunu, kde sídlí kotel nejhlasitějších fanoušků. Výtržníci, kteří v nastavení sobotního šlágru ligové nadstavby vtrhli na trávník a napadli několik hráčů Sparty, dostanou doživotní zákaz vstupu na stadion. Vršovický klub bude po vinících požadovat také náhradu celé škody, včetně případné milionové pokuty od disciplinární komise, řekl to předseda představenstva pražské Slavie Jaroslav Tvrdík. Ohlášený třídenní klid zbraní na ukrajinské frontě se nedodržuje. Ukrajinské úřady hlásí několik mrtvých po ruských útocích v Dněpropetrovské oblasti a další lidé zahynuli při ruském útoku v Černihivské oblasti. Ministerstvo obrany v Moskvě uvedlo, že ruští vojáci příměří dodržují. Reagovali prý ale na ukrajinské porušování klidu zbraní.
0: Co se děje v regionu?
1: Úprava takzvaného tržního řádu, kterou schválila Rada hlavního města, mění systém také pod metronomem na pražské Letné. Z tržního řádu je vyřazené zdejší kulturní centrum Stalin a je tak znemožněno pořádání dalších venkovních a u veřejnosti oblíbených akcí. Provozovatel centra změnu nečekal. Novou smlouvu na další rok podepsal teprve před měsícem. I někteří radní vyřazení centra považují za chybu.
0: Sport.
1: A ve sportu míříme na golf. Petr Hrubý si ve třetím kole turnaje PGA Tour polepšil nadělené 49. místo. Soutěž vede Američan Mark Hubbard, na kterého český hráč ztrácí 13 stran.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Nedělní odpoledne je ve znamení polojasné oblohy a teplot mezi 20 a 25 stupni Celsia. Pondělní den bude s oblačnou až zataženou oblohou. Od západu počítejme s přehánkami nebo s deštěm. Vítr zítra zafouká jihozápadní do 6 metrů za sekundu. A nejvyšší denní teploty se na začátku dalšího květnového týdne budou pohybovat mezi 18 a 22 stupni Celsia. Zprávy končí, vracíme se k osmdesátkám.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
2: A kromě nich tu bude už avizované opakování nejnovějšího dílu pravidelného pořadu z historie naší metropole. Tentokrát má co dočinění s legendární tramvají s označením T3. Miluju Prahu, David Černý, tak to je příští program v našem vysílání. Já jsem Lukáš Bláha a přeju vám pokud možno klidné pozdní nedělní odpoledne.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Dopřáváte si signál a po Mel a Kim je ta správná chvíle na výlet do historie našeho hlavního města, jako vždycky si ho s vámi rád udělá vypraveč David Černý.
1: Miluju Prahu s Davidem Černým. Miluju Prahu s Davidem Černým.
2: Dobrý den. Co je pro Londýn dvoupatrový červený autobus Double Decker, tím je pro Prahu ikonická červenokrémová tramvaj T3. Sice i v posledních letech začaly z pražských ulic malinko vytlačovat nové nízkoprahové tramvaje, ale klasické T3, které zahájily v Praze pravidelný provoz už 21. listopadu 1962, ve šrotu ještě zdaleka neskončily. Ačkoliv se dnes do provozu čerstvě zařazují nejmodernější vozy Škoda 52T, T3 v různých podobách a stupních modernizace stále tvoří téměř polovinu pražského vozového parku. Celkově jich po Praze stále jezdí téměř 400. Nejvíc je takzvaných progresů, těch je kolem 340. Zvenku vypadají jako klasické T3, ale uvnitř už mají moderní elektroniku. Pak v pražských ulicích můžete potkat asi 40 takzvaných van, které jsou uprostřed snížené, nízkopodlažní a mají stříbrný pruh pod okny. A vizuálně nejzajímavější je přibližně 20 retrovozů, které si zachovaly svůj historický vzhled. Uvnitř najdete původní sedačky, cedule místo displejů. Můžete se s nimi svést na lince 23 a v rámci historických jízd. A pak se ještě ulicemi čas od času šinou dvě speciální tramvaje, vycházející z podoby T3. Modrá vyhlídková tramvaj T3 Coupé, která vznikla v roce 2018 ve spolupráci dopravního podniku a designérky Anny Marešové, je to vlastně kabriolet mezi tramvajemi. Zadní část vozu je otevřená, což umožňuje pasažérům úžasný výhled a při jízdě pocítí i vítr ve vlasech. Design tramvajového kupátka odkazuje na 60. léta a vše se točí kolem stylového baru uprostřed vozu, který je inspirován pultem, kde kdysi průvodčí prodávali jízdenky. Nechybí ani klasické laminátové sedačky a kožené doplňky. Místo moderních displejů má kabriolet klasické cedule a dokonce dobový znehodnocovač jízdenky, který při označení speciální karty zacinká. Asi nejpopulárnější pražská tramvaj současnosti je hrdinka pražských kolejích Mazačka. Tento vůz evidenční číslem 5572 je oranžová zkrácená tramvaj T3 bez zadních oken, která se stala nečekanou celebritou. Možná je teď ta chvíle si říci, čemu vlastně Mazačka slouží. Cestující totiž nevozí. Jak název Mazačka napovídá, je hlavním úkolem populární tramvaje mazat koleje. V zatáčkách dochází k velkému tření mezi tramvajovými koly a kolejnicí, což způsobuje jednak známé tramvajové skřípání a také rychlé opotřebení materiálu. Mazačka má na podvozku speciální trysky, které na bok kolejnice vstřikují směs oleje a vody, což výrazně snižuje hluk projíždějících tramvají a obrušování kolejí. V létě navíc Mazačka pomáhá kropit zatravněné pásy mezi kolejemi, aby horku neuschly. Mazačka je celebrita mezi tramvajemi. Na korbě má nainstalovanou webkameru, která vysílá živý přenos ze svých jízd po Praze. Má svůj fanklub na Facebooku, vlastní merchandising a vždy, když projíždí Prahou, vzbudí pozdvižení. Lidé se zastavují, Mazačce mávají a hojně si ji fotí. A ještě jeden tip vám dám. Pokud kolem vás projede na lince 23 vůz s číslem 6102, vězte, že je to nejstarší dochovaná tramvaj T3 na světě, která stále vozí lidi. Vyrobena byla v roce 1962, tedy v přelomovém roce, kdy se T3 dostaly oficiálně do pravidelného provozu v Praze na tehdejších linkách 4 a 27. A víte co? Nestyďte se přiznat, že T3 milujete jako já. Pro Signál Rádio David Černý, miluju Prahu.
1: Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádio.
3: Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají.

0: Pouštěli jsme si Pretenders, krátce po půl šesté, máte stále ještě ten správný víkendový signál a v tom pomalu, ale jistě končícím týdnu se počasí moc nepředvedlo a příliš skvělé zprávy nenesou meteorologové ani pro ten příští. Čekají se bouřky, déšť, dokonce i sníh. Celý příští týden má podle nich být zataženo a teploty budou v maximech v uvozovkách dosahovat jen 15 stupňů Celsia. Rána navíc budou opět chladná, zejména to středeční, kdy teploty místy opět a znovu klesnou pod bod mrazu. No tak, ale to už snad stačilo, ne? Tak já věřím a můžu slíbit, že se zprávami polepšíme, protože tak jako vždycky, tady bude minimálně jedna dobrá zase zítra ráno před 8 hodinou.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají? Nenechte se zmást. Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků. A právě ty vám každé všední ráno přinášíme. Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Zasloužíte si začít den něčím příjemným.
2: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonboniéru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Ladíte signál a aktualita vztahující se k tomu, co vám taky patrně proběhlo hlavou, pokud jste měli vsazeno na včerejší nedohrané fotbalové derby pražských S. Vězte, že sázkové kanceláře všechny nerozhodnuté sázky vyhodnotí kurzem 1:1, sázky tedy anulují a vsazené peníze vrátí. Nemusíte mít tedy obavy. To já se zase vrátím do éteru zítra odpoledne, úterý 4. Mějte se do té doby dobře a ode mě ještě jedna srdcovka. Pet Shop Boys, Heart, ahoj.

0: taky dostatečně silná Strongina Share vás pozdravila ze signálu. 3 minuty a kousek chybí do celé 18. Honza Navrátil je tak ve studiu, aby vám pověděl souhrn dnešních zásadních zpráv a po nich opět osmdesátky a taky repríza středečního rozhovoru. Zůstaňte tedy na té správné vlně a ode mě na závěr informace, jak to jezdí.
1: Signál Rádio Doprava.
0: Se zdržením počítejte na D8, 13. kilometr ve směru hlavní město, kde je porouchané vozidlo. Bouralo se v Praze ve Zlíchovském tunelu. Jsou v sobě 2 osobní auta. Ještě v hlavním městě máme bouračku v Dobřížské ulici, směr centrum, a zpozorněte na silnici 15 v obci Liběšice, okres Litoměřice. Tam došlo ke střetu 2 osobních vozidel. No ať už jedete kamkoliv, tak opatrně a se signálem.

0: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Signál Rádio, zprávy.
2: Hezkou neděli, posloucháte Signál Rádio, připravený jsou další čerstvé zprávy. Ministr sportu Boris Šťastný se sejde s předsedou fotbalové asociace České republiky Davidem Trundou a proberou bezpečnost na stadionech. Včerejší výtržnosti označil ministr za nesmírně nešťastné. K incidentu se vyjádřila také pražská Sparta. Ta považuje střet s fanoušky Slavie během včerejšího fotbalového derby v Edenu za vyvrcholení nenávisti pražského rivala vůči letenskému klubu. Skandální závěr nedohraného šlágru fotbalové ligy mezi Slaví a Spartou zaujal také evropská média. Ta píšou o absolutním šílenství v pražském derby, invazi fanoušků na hřiště s pyrotechnikou a násilí proti hráčům. Pravidelná údržba pohyblivých i nepohyblivých soch na staroměstském Orloji začíná zítra ráno. Restaurováno jich bude celkem 8. Součástí je jejich demontáž, takže Orloj pár hodin vůbec nepůjde. Předpokládaná cena prací, včetně manipulace a převozu do dílen, vyjde na téměř 400 tisíc korun. 28letá Češka utrpěla závažná zranění poté, co ji při výstupu v rakouských Alpách zasáhl blesk. Vrtulník ji přepravil do nemocnice. Informovala o tom dnes policie ve spolkové zemi Štýrsko. Žena byla v horách se svým o rok starším přítelem. Ten je bez zranění.
1: Co se děje v regionu?
2: V otázce revitalizace okolí stanice metra nádraží Holešovice došlo k posunu. Vedení metropole totiž odsouhlasilo zadání mezinárodní architektonické soutěže. Na jejím konci bude nová podoba severních pozemků u stanice metra. Na podobě pracuje 8 vybraných architektonických studií z Česka a také ze zahraničí. Do druhého kola postoupí v červnu 500 týmů. Prezentace výsledků pak proběhne 8. září.
1: Sport.
2: Kajakář Josef Dostal skončil na světovém poháru v Segedu třetí na trati 500 metrů a fotbalová Slavia se rozhodla situaci po včerejším derby mezi Slaví a Spartou řešit interně. Klubový šéf Jaroslav Tvrdík po zřejmě bezesné noci na sociální síti X ohlásil, že tribuna Sever bude klubem uzavřena, dokud nebudou identifikováni viníci včerejšího chaosu skandálně nedohraného zápasu. Vyloučení hráči Tomáš Chorý a David Douděra navíc byli vyřazeni z A týmu.
1: Signál Rádio, počasí.
2: A dnešní zpravodajství na Signálu končíme pohledem na počasí. Začátek dalšího květnového týdne bude s oblačnou až zataženou oblohou. Od západu se postupně na většině území zítra vyskytnou přehánky a nebo déšť. Vítr v pondělí zafouká od jihozápadu rychlostí do 6 metrů za sekundu a teploty se zítra budou pohybovat mezi 18 a 22 stupni Celsia. Takové byly víkendové zprávy na Signálu s Honzou Navrátilem. Hezký zbytek tohoto víkendu s naší muzikou.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Rozhovor Signál Rádia.
1: Jste ve společnosti Signál Rádia, zdraví vás Luboš Dvořák, se mnou dnešní host, pražský zastupitel Ondřej Prokopová, zdravím, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: My si budeme povídat na aktuální témata, která teď kolem nás jsou, která probíhají. Hlavně se zaměříme na dopravu. Já bych začal novinkou a to nejčerstvější zpráva, kdy byl otevřen po delší době zase nový most. Byl jste tam?
2: Nebyl jsem, byl jsem pozvaný, ale přiznám se, že by mi to bylo až trošku trapné být v té záplavě těch všech politiků, co se tam u toho fotili. My jsme udělali architektonickou soutěž a spustili projektování, tak z toho výsledku já úplně nadšený nejsem. Ten most z dálky je krásný, rozhodně bude sloužit mnoha lidem, ale vadí mi ty detaily, které vlastně kazí trošičku tu radost toho. Třeba ten povrch nahoře, který měl být primárně pro cyklisty a pěší, tak se nepovedlo oddělit cyklotrasu od chodníku, je to všechno dohromady, budou se tam motat cyklisté s pěšími a navíc ještě vymyslel, nevím vůbec kdo, že tam ještě umístí zastávku a lavičky přímo do toho cyklopruhu, kde mají ty cyklisté. Takže první dny vlastně vidíme, že ti cyklisté zoufale přestali používat ten chodník, tu cyklotrasu a radši jezdí v těch kolejích mezi tramvajemi, což je samozřejmě nebezpečné.
1: Když se podíváme na současnou tranzitní dopravu, Praha byla vždycky složitá, co pamatuju už, co mám desítky let řidičák, ale ta nárůst dopravy je strašně enormní. Jak s tou tranzitní dopravou? Třeba teď severní okruh, v jaké fázi?
2: Severní okruh se připravuje. Já doufám, že během 4-8 let by mohl být zahájen. Dobrá zpráva je, že se aktuálně staví propojka mezi D1 a D11. Vlastně má
1: to Běchovice.
2: Běchovice, ano, 511. Současně obchvat až do Úval přes vlastně Běchovice a Újezd, takže to velmi pomůže. Tohle to bude otevřené brzy, už snad za rok a půl, a ten severní část toho okruhu samozřejmě ještě není kompletně povolená. Tam některé ty obce a místní spolky proti tomu bojují a doufám, že se to podaří překonat, protože Praha udělala za těch posledních 20 let řadu ústupků, tu trasu maličko upravila, dala ji více do tunelů, aby méně vadila vlastně tím starou sedlíkům, takže já doufám, že se dokončí brzo, protože vlastně ty kamiony přece nemůžou jezdit přes naše hlavní město, tak jak jsme toho svědky poslední roky.
1: No, protože za těch desetiletí se to změnilo, přece nemůže být dálnice u Národního muzea, ale to bychom se do toho dostali mnohem, mnohem dál. Jak vypadá spolupráce mezi hlavním městem, tedy magistrátem hlavního města Prahy a Středočeským krajem? Mám na mysli, ať už to jsou PEPUS, parkoviště a tak dále, tak dále. V jakém jste teď vztahu a stavu?
2: Ta spolupráce dlouhodobě nefunguje. Je to s podivem, když vlastně hejtmanka Středočeského kraje je zahnutí, které vlastně sedí v koalici na pražském magistrátu, tak by člověk řekl, že minimálně po té stranické linii si spolu budou umět povídat a že to bude fungovat. Opak je pravdou. Prostě Středočeský kraj všechny ty problémy hází na Prahu, říká, že ti lidé do Prahy jezdí pracovat a tady odvádí daně, tak ať si Praha postaví ty PEPUS parkoviště, vyřeší ty problémy sama a posílají nám sem děcka do škol, což nic proti tomu, já jsem za to rád, že chtějí studovat v Praze, ale Středočeský kraj na to nějak nepřispívá. Samozřejmě je to velký problém pro tu infrastrukturu a myslím si, že tohleto by měla být i úloha asi státu a vlády nějak nastavit lepší diskuzi mezi Prahou a Středočeským krajem.
1: To jste vlastně dva největší kraje, když to tak vezme, nejpočetnější.
2: Je to tak a bohužel naprosto nepochopitelně spoustu volebních období po sobě je mezi těmi krajemi velká rivalita. Je to vlastně jeden proti druhému a přitom by měli spolu spolupracovat, protože Praha by bez pracovníků a lidí ze Středočeského kraje nemohla fungovat a zase Pražáci rádi opouštějí tu Prahu do toho Středočeského kraje, do krajiny, do přírody a je škoda, že si spolu neumí povídat.
1: No, to my dva teď nevyřešíme, ale třeba někdy příště toto téma ještě otevřeme. Připomínám, že naším dnešním hostem je zastupitel hlavního města Prahy, Ondřej Prokopová.
0: Signál Rádio. Signál Rádio. Signál

0: Rozhovor Signál Rádia.
1: Dnes na Signál Rádiu probíráme pražskou dopravu, pražské anomálie, můžeme to tak říci. Mostem jsme začali, já bych se ještě zeptal, jak to vypadá, teď se zkoumal Vítoňský most, jak to vypadá s dalšími mosty, které jsou, ať už je to pod Palmovkou a další, jak to teď tady bude? To se táhne dlouho.
2: Ty mosty v Praze jsou docela trápení. Vlastně máme napůl zbouraný Libeňský most, ano. Který je taková jasná ukázka, jak by se to město nemělo řídit. Jak to dopadne, když se řízení města svěří aktivistům, kteří mají nějakou svoji ideologii, která se ale potom nepotká s realitou. Už před 12-14 lety bylo jasné, že ten Libeňský most, ať chceme nebo nechceme, se nedá opravit, že byl prostě postaven z nekvalitního betonu, říkali to renomovaní odborníci z ČVUT, Kloktnerova ústavu. A i přesto někteří aktivisté si postavili hlavu a kampaň na tom, že ho zachrání, že udělají takzvanou citlivou konstrukci, ale v čase po 8 letech se ukázalo to, že pravdu jsme měli my, že opravit nejde a že se musí zbourat a postavit znovu. Což samozřejmě byl problém v tom, že oni to vysoutěžili jako citlivou rekonstrukci, do toho se jim odvolal antimonopolní úřad a soudy, že nemůžou stavět nový most na základě soutěže na rekonstrukci, takže teďka nahonem dělají nějaké nové soutěže a vlastně celé to zdrželi minimálně o 7-8 let a prodražili o miliardy.
1: Takže tam do toho zatéká stále je problém.
2: Navíc nejezdí tramvaje a je to velká komplikace pro lidi z Karlína a Libně.
1: Nedávno jsem také už publikoval zprávu o tom, že rychlodráha na letiště a dokladná už dostává zelenou, tedy alespoň ze zprávy železnic. Praha se na to připravuje, otevřely se bubny, chybí tedy ještě ale Dejvice, Veleslavín a další část této trati. Jak vůbec se vnímáte vy příjezdy těchto vlaků? Je to přece jednodušší. Nedávno tady seděl na vašem místě host, který přijel z Pardubic, ne autem, ale přijel vlakem. V klidu jsem do Prahy dojel a dojel si sem a zase odjíždí dál.
2: Cílem nás politiků by mělo být motivovat a umožnit co největšímu počtu lidí, aby využívali právě nějakou kolejovou dopravu, ať už je to železnice, metro, tramvaje, protože tyto spoje většinou nestojí v dopravních zácpách, většinou jsou ekologické, jsou rychlé, nemají zpoždění a podobně. A já jsem rád za každou novou trasu, která se směrem do Prahy nebo směrem z Prahy postaví, protože ty současné
1: opraví,
2: jsou absolutně přetížené. Jo, problém je ten, že ono se říká, nejezděte autem, jezděte vlakem, ale když si to zkusíte třeba ze směru od Kolína nebo z jiných směrů ráno ve špičce, tak se do těch vlaků často ani nevejdete. To je ten problém.
1: A oni ani ty vlaky se pak nevejdou. To je další problém.
2: Ano, oni jezdí úplně už na limit, co se vyjde na peron a na limit bezpečnostní za sebou s nějakými intervaly a už tam nejde přidat ani vagón.
1: To bychom se mohli dostat také k letecké dopravě. Jestli máte nějaké plány nebo vize využít další letiště, které Praha má, nebo ve spolupráci s těmi, kteří to letiště mají, třeba Aerovodochody nebo Gbely, to jsou vojenská letiště, aby ta ruzině nebyla tolik přetížená. Jako to je v některých městech, že ty čárterové lety se odloží prostě někam, jako začaly letat České Budějovice a další, jestli v tomto směru by se nějak mohlo ulevit ruzině.
2: Tohle otázka hlavně na stát. My to samozřejmě s ministrem dopravy konzultujeme a komunikujeme o tom, ale myslím si, že v tuto chvíli ta Ruzin není natolik přetížená, že bychom museli tvořit další podobné velké letiště v Praze.
1: Já jsem se jako rozmělnit. Jako
2: my máme tu výhodu, že Česká republika je poměrně malý, kompaktní stát. Máme třeba skvělé dopravní spojení do Pardubic, nebo dá se říct i do Brna, kde vlastně ty letiště jsou, takže já si myslím, že ta možnost přistání někde jinde je.
1: Podlétání bychom se mohli dostat ještě na řeku. Já když jsem byl několikrát v Paříži, tak mě fascinovalo, jaký tam je provoz, myslím, ten nákladní, obchodní. Tady je pouze turistický.
2: Tohle je velmi správná, dobrá otázka a jsem za ní rád, protože se tomu prakticky nikdo nevěnuje a je to obrovská škoda. Vlastně na Vltavě by se dneska dal dělat i transport materiálu stavebního a podobně. Myslím, pokud je mi známo, tak to dneska dělá jenom jedna jediná betonárka, jinak vlastně nikdo nevozí cihly, stavební materiál po té Vltavě. A nákladní automobily jezdí tunely přes centrum po magistrále a vlastně je to i zdraví škodlivé, přitom na tu Vltavu by se to krásně vešlo, bylo by to ekologické, jak jste říkal, v té Paříži to funguje. Takže já budu chtít se tady tomu věnovat a v květnu na to pořádám i kulatý stůl, kde budou právě i zástupci z ministerstva, z Prahy a budeme se o tom bavit, jak tu Vltavu více a efektivně využít.
1: Aby to nebylo pouze vodácké ahoj, jako v Českém Krumlově.
2: Přesně tak, a samozřejmě nějakým způsobem možná i regulovat trošičku ten turismus, který se nám trošku vymyká z rukou. Někdy to bývá i nebezpečné, aby ty lodě nenarazily do šlapadel a podobně. Myslím si, že se to musí porovnat všichni.
1: Tak to jsou témata, které jsme otevřeli s naším dnešním hostem a budeme pokračovat ještě úlohou městské hromadné dopravy. Ondřej Prokop naším dnešním hostem.

0: Signál Radio. Signál Radio. Spring Festival je opět tu. Ochutnejte ta nejlepší vína od moravských, rakouských, německých i francouzských vinařů. Vychutnejte si čerstvé ryby a mořské plody, grilované stejky, skvělé sýry i sušené seráno. Zahraje Laco Deci a také mnoho dalších kapel. Od 15. do 17. května v Praze před Píseckou branou směrem k metru Hradčanská. Vstup zdarma. www.springfestival.fun. Signál Rádio hraje osmdesátky.
1: Ahoj, já vás zdravím, tady Michal z Prahy. Chtěl jsem strašně poděkovat za tohle rádio, protože já jsem v 80. letech vyrůstal, takže v podstatě tohle rádio je pro mě taková exhumace mého mládí a dětství, takže velice za to děkuji. Ahoj.
2: Zdravím všechny, tady Kuba z Blučiny. Já bych chtěl poděkovat za vaši skvělou produkci, protože od doby, co jsem na vás přišel, tak v podstatě neposloucháme nic jiného než jenom Signál. Děkuji a pokračujte v tom, protože to, co děláte, je fakt super.
0: Signál rádio. To nejlepší z osmdesátek. Signál rádio posloucháte online na signálradio.cz.

0: Rozhovor Signál Rádia.
1: Trasa metra D. Pane Prokope, jak vypadá teď situace kolem této další části, potřebné části metra?
2: Máme dobrou zprávu, aktuální teďka z jara, že se konečně podařilo po těch všech peripetích mnoha let podepsat smlouvu na druhou etapu, na tu zásadní, protože zatím se hloubily tunely jenom na Pangráci mezi dvěma stanicemi. Teďka ta druhá etapa už to dovede až na Nové Dvory a na Libuša na Písnici, to znamená, ta zásadní stavba se teďka rozbíhá. Bohužel, kvůli, řekl bych, i neschopnosti některých politiků se to zdrželo o 4-6 let a prodražilo o miliardy. Protože každý rok zpoždění jsou asi 2 nebo 3 miliardy korun, což jsou obrovské částky, za které mohly být úplně jiné věci postavené. A hlavně ten čas, který stráví ti lidé třeba z Písnice, z Libuše v autobusech každý den v zácpě cestou do práce, tak ten čas už jim nikdo nevrátí. Mm-hmm.
1: Úloha MHD je v každých městech trochu jiná. Všichni používají teď módně Smart City. Já jsem pochopil Smart City v Plzni, kdy se tam prakticky nic moc nezměnilo, ale jezdí tam takzvaný zokruhová linka, zokruhovaný autobus nebo trolejbus. Ať sednete tady nebo tady, tak se tam vždycky dostanete. Pak jsem to objevil v Budapešti a ještě jsem to objevil ještě v dalších městech. Jestli by nestálo za to přehodnotit tu úlohu těch jednotlivých možných spojů. Třeba v Paříži metro se potkává s vlakem, v Budapešti se potkává metro s tramvají, podzemí a tak dále. Jestli by v tomto směru, já vím, že Praha je na tohle složitá, ale Budapešť je na tom stejně.
2: My si to jako politici uvědomujeme a diskutujeme o tom. Teďka je rozpracovaný nějaký chytrý okruh tramvají, který by vlastně spojoval městské části, které dneska spojené nejsou, že musíte metrem do centra tam přestoupit a pak se vrátit zpátky. Takže třeba i ten Dvorecký most, který byl otevřený, tak dneska vlastně je takovouhle chytrou spojnicí dvou městských částí, mezi kterými se předtím nedalo jednoduše dostat. A s tím Smart City samozřejmě jsou věci, které by pomohly. Já bych třeba například chtěl udělat chytré jízdenky do metra, že by tam byl po vzoru západních měst turniket, kde si jenom pípnete mobilem, on vám to odečte, přesně to, co projedete od jedné stanice ke druhé. Bylo by to třeba pro turisty mnohem jednodušší a hlavně bychom se zbavili všech těch neplech v tom placeném prostoru, kde jsou dneska často lidé, které tam nemají co dělat, dělají tam nepořádek, potýká se s tím potom městská policie, revizoři, lidé by nemohli jít na černo, to znamená, nedostávali by se do nějakých dluhových pastí, exekučních řízení a podobně, takže to jsou třeba směry, kterým bych já chtěl jít v Praze.
1: A co ceny jízdného?
2: Ceny jízdného, to je nekonečná otázka. Samozřejmě dopravní podnik potřebuje peníze, aby nemusel snižovat výkony, aby naopak je mohl rozšiřovat. My se třeba bavíme o tom, že bychom chtěli rozšířit třeba hodiny, kdy jezdí metro minimálně v nějaké dny, aby jezdilo i třeba do 1 do 2 do rána, v pátek, v sobotu, kdy se lidé třeba baví. Často říkají, že je to hloupé, že končí o půlnoci a na to potřebujete peníze. To znamená, určitě se nějakému zdražení jízdného v budoucnu nevyhneme, ale nechceme to dělat skokově a nechceme to dělat hloupě, kdy třeba to je věc, kterou já vůbec nechápu, tak papírový lístek jednorázový je levnější než lístek, který si koupíte SMS-kou. To znamená, současné vedení motivuje lidi, aby si kupovali neekologické papírové lístky místo, aby poslali SMS-ku. Tak takhle to rozhodně dělat nebudeme.
1: Ondřej Prokop, naším dnešním hostem.
0: Posloucháte Signál Rádio.

0: Rozhovor Signál rádia.
1: Ondřej Prokop naším dnešním hostem. Ještě jedna taková osobní otázka. Jak se kluk z Jižáku dostal do zastupitelstva hlavního města Prahy?
2: Je to úplně jednoduchý. Já jsem šel do politiky jenom z těch, jako řekněme, nejnižších pater na tom Jižním městě, kde mě štvaly rozbité chodníky, štvaly mě tam úroveň některých škol, že se tam nedá kde zaparkovat. A chtěl jsem to změnit v tom okolí svého bydliště, kde já jsem vlastně vyrostl a celý život jsem tam působil. Ale pak na té radnici, když jsem se stal místostarostou na té Praze 11, tak jsem zjistil, že vlastně ono to bez té velké Prahy, bez toho magistrátu nejde udělat, protože na té malé městské části za prvé nemáte peníze a za druhé celou řadu těch věcí potřebujete stejně ve spolupráci s magistrátem, protože vám nepatří třeba ty pozemky, nepatří vám ty silnice, tak přirozeně jsem potom v dalším volebním období kandidoval i na magistrát, abych mohl pomoci tomu Jižnímu městu z toho magistrátu. A dneska jsem to rozšířil na to, že se snažím působit na všech sídlištích, protože si myslím, že tím sídlištím se dneska ti politici moc nevěnují. Oni se věnují hlavně tomu centru Náplavky, Filharmonie, Václavské náměstí, ale přitom na sídlištích bydlí skoro polovina Pražanů. A často jsou tam rozbité chodníky v původním stavu, 40 let staré, nedá se zaparkovat, chátra tam veřejný prostor a to bych chtěl změnit a právě to nedokážete udělat jinak, než z toho magistrátu s pomocí těch velkých peněz.
1: O Jižním městě to téma se objevilo v mnoha filmech. Kolik teď vlastně na Jižáku žije lidí, jestli máte, se to dá nějak spočítat?
2: Zhruba 80 tisíc plus minus.
1: Dá se říct, pomalu krajské město.
2: To je rozhodně krajské město velikosti třeba Plzně nebo Olomouce.
1: Vy jste řekl, že více než polovina, já bych řekl, že daleko víc žije asi na sídlištích, tady v okolí Prahy, protože centrum, co si budeme povídat, je prázdné a tam jsou jiné zájmy investorů a developmentu.
2: Statisticky asi 50% ano. Lidí je evidovaných vlastně v panelových domech na sídlištích, takže je to ta polovina, ale oni tam žijí dneska i v nějakých novostavbách a podobně, takže určitě v těch okrajových částech Prahy žije samozřejmě většina Pražanů. A o to víc paradoxní je, že se tomu nevěnují ti politici na té radnici, kteří prostě řeší jenom to centrum a sídliště jsou vždycky takové otloukánky, na které nezbydou ty peníze, nevytvoří se tam ty parkovací místa, není tam hezký veřejný prostor. A dneska bohužel tam začíná být jako špinavo, nebezpečno, taková ta drobná kriminalita a s tím je potřeba okamžitě něco začít dělat.
1: No, vrací se šeť v 70. let, bych asi tak řekl, ale to vy nepamatujete.
2: To já nepamatuji, asi pamatuji ty sídliště, když už byly krásná, zelená, postavená.
1: Tak to bylo ohlednutí po pražské aglomeraci s Ondřejem Prokopem, který je jednak zastupitelem hlavního města Prahy a jednak zůstal věrný svému Jižnímu městu. Já vám děkuji a někdy příště naslyšenou.
2: Děkuji za pozvání, naslyšenou.
1: Hezký den a dobrou náladu i vám přeje Luboš Dvořák.
0: Posloucháte Signál Rádio.

Signál Rádio hraje osmdesátky. Signál Rádio. Signál Rádio. To nejlepší z osmdesátek.

0: Zaslechli jste známou melodii, ale nemůžete si vzpomenout na název. Koukněte na náš web signalradio.cz. Hned vedle fotky moderátora najdete odkaz na playlist. Za ním se skrývá nejen seznam odehrané hudby, ale také obaly singlů a texty písní. Objevte hity z našeho éteru na webu www.signalradio.cz.
1: Nejpřesnější informace o počasí vám zajistí Morecast, prémiová aplikace počasí. Stáhněte si ji teď zdarma.
2: Do nového dne vás na Signál Rádiu probouzí Jirka Svoboda.
3: Má pro vás čerstvé aktuality, zajímavosti, počasí, sport nebo soutěže.
2: A nechybí ani svižné hity osmdesátek pro vaše příjemné vstávání.
3: Jirka Svoboda.
2: Jirka Svoboda. Každý všední den od 6 ráno na Signál Rádiu.
4: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Na Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
1: Ano nebo ne?
0: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
1: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
2: Tentokrát pro vás máme vstupenky na natáčení úspěšné improvizační televizní show Partička, kde poznáte, jak to vypadá v zákulisí a uvidíte zblízka oblíbené hvězdy pořadu a ještě vám k tomu přidáme náš nový rádiový hrneček.
0: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
1: Hrajte s námi každé všední ráno po 8 hodině.
0: Ano nebo ne na Signál Rádiu.
3: Signál Rádio posloucháte online na signálradio.cz.

Nejlepší probuzení do nového dne, to je ráno na Signál Rádiu. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa, nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích a nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Zapněte rádio, uvařte si kafe a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Vstávejte každý všední den se Signál rádiem. Se Signál rádiem. Signál rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Pravidelné rubriky Signál rádia. Hvězdy na síti s Martinem Čípou. Miluju Prahu s Davidem Černým. Nebo Signály hudební minulosti s Lukášem Bláhou. Jen u nás se dozvíte, co vám jiná stanice neřekne. Zajímavé rubriky každý den na Signál rádiu. Signál rádio. To nejlepší z 80. let.

Signál Rádio hraje osmdesátky. Signál Rádio. To nejlepší z osmdesátek.

0: Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
1: Ano nebo ne?
0: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
1: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
2: Tentokrát pro vás máme vstupenky na natáčení úspěšné improvizační televizní show Partička, kde poznáte, jak to vypadá v zákulisí a uvidíte zblízka oblíbené hvězdy pořadu a ještě vám k tomu přidáme náš nový rádiový hrneček.
0: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
1: Hrajte s námi každé všední ráno po 8 hodině.
0: Ano nebo ne na Signál Rádiu.
3: Signál Rádio posloucháte online na signálradio.cz.

Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydlely na Signál Rádio. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají? Nenechte se zmást. Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků. A právě ty vám každé všední ráno přinášíme. Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Zasloužíte si začít den něčím příjemným. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.